0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Opět jsme se po pár dílech přesunuli ven, důvod je zcela jednoznačný. Letní festivalová sezona 2026. A jeho nedílnou součástí taky v letošním roce je Karpaty Hardfest. Marcel Zvonek, promotér festivalu, je tady se mnou. Čau.
1: Čau, čau všichni.
0: Tak, prosím tě, Karpaty Hardfest je něco, co vzniklo v loňském roce, 2025, protože ty jsi promotér festiáku Karpaty Fest, který už je zaběhaná značka, což je multižánrová věc, ale loni jste vymysleli tady v Army Parku ve Slavičíně úplně něco jiného. Tak zkusme si na to nejdříve tak trošičku zaspomínat, jak to celé, nebo jinak, jak vznikla ta myšlenka?
1: Myšlenka.
0: Tohodle festiáku, Karpaty Hardfest, protože já to řeknu tak, v podstatě ta sestava tady na tomhle tom festiáku je, řekněme, až do extrémnějších forem toho metalu a toho se docela držíte, takže úplně někde jinde než třeba Karpaty Fest.
1: Jasně, tak Karpaty Fest děláme 20 let, ten je úplně jinde, je úplně pro jiné lidi.
0: No.
1: Tady na Valašsku a na Moravě ta metalová tradice je obrovská, všichni jsme na tom vyrostli. Dělat nějakou měkčí variantu, to tady dělají jiní, my jsme si řekli, že půjdeme tou extrémnější cestou, všichni nám to vloni kvitovali tady, říkali hlavně neměkněte, to by byla vaše záhuba, nevím. Jít tou tvrdší cestou je prostě trošku větší řehole.
0: Jo, v čem?
1: Není to mainstream.
0: Není to mainstream.
1: I v tom metalu je mainstream, jasně, co si budem.
0: Jasně,
1: jo,
0: jasně.
1: Jo, to tak je. A v momentě, kdy jakoby člověk naposlouchával ty kapely, co jsme tu měli v loni, tak už tě vlastně takové ty měkčí kapely ani jakoby moc nemůžou bavit.
0: Dobře, ok.
1: Aspoň já to tak mám.
0: No. Ok, jaký byl teda první ročník? Spokojený jsi s ním byl?
1: Organizačně paráda, všecko padlo jak prdel na hrnec, myslím si, že to bylo dobrý, až na ten deštík v sobotu, ten nás trošku sejmul, ale letos už tady máme trošku víc lepší plochy, máme to tu trošku vymazlenější, snad nás nic nepřekvapí a samozřejmě bylo to prodělečné, což bylo škoda, nebyli jsme zas tak daleko od toho cíle.
0: A tak to je dobře, že jste se přiblížili k cíli.
1: No tak cokoliv od nuly nahoru je blížko cíli, že jo? Co si budem?
0: Dobře. Takže v podstatě spokojený jsi byl, pojďme teda k tomu, co se chystá letos. Termín festivalu.
1: 5.–6.6. s tím, že kemp bude nachystaný už od čtvrtka, od oběda, protože v loni nám tady někteří fanoušci přijeli už ve středu. Což bylo pro nás taky celkem šokující, protože to jako normálně na popovém festivalu nebo tom multižánrovém nezažiješ, aby ti lidi přišli dva dny před, ještě na první ročník.
0: A ještě na první ročník, jasně.
1: Takže nám se tu ve středu odpoledne zjevil borec Jirka, pak jsme se skamarádili s karavanem, říká, vy tam vůbec nemáte udělané šipky. Říkám, no my nemáme šipky, ale tam je to jako, my máme nachystané na pátek. Tak jsem sedl do auta, dovedl jsem ho do toho a bylo to super, takže letos budeme nachystaní už ve středu asi, ve čtvrtek už pojedou i záchody, sprchy, zase si uděláme tradiční, dneska musím, druhý ročník a mluvit o tradici je silné.
0: Proč ne?
1: Ale uděláme si táborák, což loni bylo úplně jako parádní, to byly úžasné momenty a jdeme dál, no, musíme to zkusit vychytat porodní tady chyby, co jsme měli a uvidíme, co to přinese.
0: Pojďme k tomu podstatnému, součást každého festiáku, sestava, což znamená, vypíchněme nějaké headlinery pro letošní rok.
1: Sestava se rodila vlastně loni už během festivalu. Přicházely změny, přicházely různé nabídky kapel, vybírali jsme, tak jako shodli jsme, že potřebujeme těch 7-8 opravdu velkých jmén ze zahraničí. Dark Funeral, jasně, legenda, že jo. Před Vánoci díky výpadku

0: Phil Campbell?
1: Phil Campbell až na jaro. Ten umřel nedávno. Ale měli jsme tu Legion of the Damned.
0: Jo, ano, Legion of the Damned.
1: A kluci, že v červnu hrát nebudou, tak jsme museli hledat, tak se nám podařil díky tomu ten Venom, což bylo jako úplně jako skvělé.
0: Mhm.
1: Takže vždycky se potvrdilo, že všecko jakoby trošku špatné přinese sebou
0: něco dobrého. Ano, ano.
1: A Legiony jsme přesunuli na další rok. Letos máme Venom. Co víc, jako větší legendu toho tvrdšího žánru chtít, že jo?
0: To je pro tebe třeba zajímavé jméno, protože z toho line-upu máš tam třeba, a to nemusí být zrovna takováhle legenda, něco takového jako, já na to se těším.
1: Já určitě se těším na Decapitated.
0: No.
1: Pak se těším na Demeted, na kluky z Polska, kteří mě napsali asi před měsícem a půl. A zrovna nám taky se jedna kapela odhlásila, říkám OK. Poslechl jsem si, říkám, ty brďo, to vůbec není špatné.
0: Mm-hmm.
1: Takže kluci z Polska přijedou, to bude paráda. Určitě se těšíme na Rotting Christ.
0: To spousta lidí.
1: Prostě těžké říct, na co, protože tam to je ty večery jsou fakt nasypané. Jo? Ten Rotting Christ, to byl zajímavý příběh, nám tam lidi začali psát některé úterý dopoledne, majo super, máte Rotting, já říkám, tyjo, já o tom nevím. A nakonec jsme zjistili, že oni z nějakého důvodu nás měli na svém plagátu.
0: Ano,
1: na celou sezonu, jasně. Ale my jsme to nevěděli.
0: Ano.
1: Tak jsme jim napsali, říkám, kluci, co a jak, a, nebo Dan Pavlík, který nám jako výrazně pomáhá, to je kluci z Czech Death Festu, to musím zmínit, to jsou opravdu socaři, kteří nám pomáhají úplně ve všem.
0: Jo.
1: Je to skvělá spolupráce, myslím si, že je to hodně vzácné, jsou to vzácní lidi. A spolu s Romanem Slabíkem, který se k tomu taky po tom minuloročním prodělku, bych letos ten line-up nemohl poskládat tak květnatý a tak parádní, jak je, nebyt třeba Romana, protože ten fakt přišel, řekl, majo, to bylo tak boží, že já ti s tím pomůžu, finančně to podpořím a musíme tady si za 3-4 roky sednout, mít tady narváno a říct si, dát si pivo a říct si, bylo to skvělé.
0: Jo.
1: No, ale vrátím se k tomu Rottingu.
0: No, jak to bylo?
1: Tak jsme jim napsali a oni, že ne, že jo, to je omyl, to my to stáhneme, nevíme, jak se to tam dostalo.
0: Aha.
1: A tak jsme jim napsali, nebo Dan jim napsal, no a jedete kolem, kde hrajete? Oni, že v Polsku, že jedete kolem, jedeme. Říkám, tak si zahrajte.
0: Aha.
1: A zrovna to bylo v době, kdy ten Phil Campbell bohužel odešel. A takže nám to tak jako
0: vyšlo. Zase
1: vyšlo. Jo.
0: Super, ale to tak bývá.
1: Zase se to prostě štěstí přeje připraveným. No.
0: No.
1: Nevím, jestli jsme připraveni, ale přeje nám štěstí. Takže line-up tam není moc jakoby, co kam posunout. Jo.
0: Jasně, to je
1: krásné.
0: Jasně. OK, pojďme na konkrétní časy, protože já jsem si tady vytáhl na netu, že v podstatě festiák startuje už 10 minut před 13. hodinou v pátek. Není to trošku brzo?
1: No.
0: Jestli to je teda
1: to
0: pravda.
1: To zase Míra Štach má takovou myšlenku, že těch českých kapel a on jim chce dávat šanci, ať jich tu máme co nejvíc, takže jsou tam kratší sety.
0: Aha.
1: A tím, že headlineři postupně, že jo, Venom nám až asi před měsícem a půl oznámili, že chcou opravdu hrát celou tu desku základní, budou mít fakt hvězdné hosty a chcou minimálně 90-minutový set. A tím pádem nám se to prostě hustí.
0: Hustí, aha.
1: A my musíme to trošku posunovat dopředu, trošku dozadu. Takže původně jsme měli začínat někdy v jednu, ve dvě.
0: Mm-hmm.
1: A končit v jednu a nakonec začínáme...
0: Po tři čtvrtě na jednu.
1: No, tři čtvrtě na jednu a v noci končíme ve dvě, v půl třetí, což tady je jedno, jo?
0: Jo, jasně.
1: Tady můžeme dělat, co chceme.
0: to je pravda. Takže tím pádem podobně je to i v sobotu, tam už se startuje po 11. hodině, jestli se dobře dívám. Doprava do areálu, tak jak říkáš. My jsme tady v místě, kde si můžeme dělat, co chceme. Co tady máme nejbliž, tak je jak možná ten vrbětický areál, že jo? A jak se tady lidi dostanou, pokud nejedou autem?
1: Nejlépe vlakem. Vlak tady má...
0: Tímhle směrem to bylo ta zastávka někde, že
1: vlak
0: jo?
1: Vlak má tady stanici 200 metrů za areálem, jezdí to celkem často na dnešní dobu.
0: Mm-hmm.
1: Zastávka Divnice, víceméně opravdu vylezete z vlaku a jste za 6 minut v areálu festivalu se vším všudy.

0: pojďme, řekněme, doplňkové aktivity, co se týká festivalu jako takového. V prvé řadě lidi se chcou potkat s muzikanty. Budou nějaké autogramiády, nebo třeba na některých festiácích se to dělává i tak, že jako necháváme to volně.
1: Nějaké dotazy jsme vznesli, zatím probíhají finální vlastně debaty o jejich riderech, podmínkách, svozu, z letišť a podobně. A všecko to vyplyne z toho, kolik kdo bude mít času. Jo, někdo opravdu...
0: Takže volně to bude.
1: No, my to asi tady vyhlásíme, kdo bude chtít, kdo nebude chtít. Mm. Určitě na to připravíme prostor a poprosíme, samozřejmě dáme jim dopředu vědět, ale budou chtít, budou, nebudou, nebudou. Tam je těžko někoho do něčeho nutit. Mm. Jo, protože že oni, většina jich přijede třeba někteří ve čtvrtek, někteří v pátek, v sobotu ráno už pofrčí někam do Holandska, do Švédska, těch festivalů. Ten víkend je moc a ti lidi se budou přesunovat a nechceme zdržovat nějakýma nesmyslama.
0: Podstatná věc, chci za měsíc na festival, tedy v červnu, co mi to bude stát?
1: Ty jo, teď tam máme cenovku 1950 za celý víkend, 700 za kemp, který je komplet za osobu, za stany už se neplatí, neplatí se za auta, za parkování, neplatí se za nic. Navíc všechno jakoby je v ceně. Nechtěli jsme tam někde, aby nám stál někdo třeba u sprch vybíral 50 korun a podobně.
0: Jasně.
1: To nám přijde divné. Vybírat za auta taky nechceme, tak jsme to všechno nacpali do té ceny za ten kemp a nemyslím si, že je to moc. Za ten komfort, co jim poskytneme, je to dobrý.
0: To je pěkná cenovka.
1: A 1950 za to, co nabízíme, taky není moc. Není to málo, ale co dneska nestojí,
0: dneska
1: že?
0: Dneska stojí všecko peníze. Když bych chtěl jít jenom na jeden den, můžu si koupit jednodenní vstup?
1: Můžeš, určitě ty jsou na webu a budou určitě na místě, ale cenovku teďka z hlavy nevím.
0: Jasně. A ten web je jaký? Kde to najdu?
1: Normálně na www.karpatyfest.cz, tam tě to, tam to odkáže všecky na Hardfest, nebo na ten rodinný, oba dva se prodávají, všecko frčí, a takže není problém, vstupenek je dost. Jestli něčeho máme dost, tak máme dost vstupenek.
0: Tak musíte utrácet, přesně tak. Hele, já se vrátím k těm doplňkovým aktivitám, což znamená, ty jsi tady mluvil o nějakých chillout zónách, samozřejmě to jídlo je podstatné, já co si pamatuju, tak loni mě zaujal barbershop, ten byl taky docela fajn. Co se chystá letos?
1: Letos bude určitě zase barbershop, bavili jsme se zase, to loni nevyšlo, ten aerobik metalový, letos bychom to snad chtěli udělat nějak, to uvidíme, ale to je teďka, to jsou finální věci, které se dolaďujou, bude design zóna, spousta prodejců i zahraničních se nám přihlásí.
0: Design zóna, co to znamená?
1: Budou se tam prodávat takové ty metalové věci, na ruce, cvočky a podobně, asi nějaké malování na tvář, nějaké dready. Uděláme tady někde ještě zónu bokem, to jsem včera přemýšlel, kde bychom čepovali nějakou tu dvanáctečku dobrou a chce to ten areál trošku jakoby využít, roztříštit, nenacpat to všecko fakt na tu hlavní louku, ale udělat zákoutíčka, jo, protože ti lidi fakt chodí hore dole, nikdo nemá na to poslouchat v kuse 13-14 hodin, prostě rachot, takže chcem to prostě zhutulnit, ať ti lidi se tu nenudí, ať si mají kde dáchnout, uděláme tady nějak spoustu paletových sezení, na to je náš kamarád Machr, ten nám to dělá každý rok, Mirajan Čeřík, takže to roztrousíme i po louce, přidat různých bistrostolků a prostě to zhutulnit, udělat to, ať je tu každý jak doma.

0: Jak dlouho trvá takové partičce 5, 6 až 10 lidí dát dohromady ten festiák? Protože pokud vím, tak se v podstatě pracuje s přesahem, což znamená, jednak dáváte festiák 26, ale myslím si, že už se pracuje i na dalším ročníku, jestli to dobře říkám i v tomhle případě.
1: Jo, v tomto momentě už máme vlastně rok 2027 téměř hotový, co se týká jako velkých kapel. Mm-hmm. Máme tam 10, 11, možná 12, 12 zajímavých kapel, opravdu zase se to povedlo. Mm-hmm. A zase neměkneme.
0: Zase neměkneme, tak se mají na co těšit.
1: Ale
0: bude
1: tam trošku jistého kóru a nebude to jenom tak úplně zaměřené, jak letos. Mm-hmm. Bude to hezké. Ale je pravda, že rok a půl dopředu je potřeba na tom začát vyšívat, aby neuteklo něco, co nechceme.
0: Kolik je vlastně těch kapel celkem tady? Máš to spočítané? Že jsi to nepočítal?
1: Já myslím, že 34 nebo 35. 34.
0: Aha.
1: Minulý týden jsme přijeli Sakrastik, kluky, a to je možná 35. Ale teď nevím. 34,
0: takže,
1: 35.
0: Takže přes 30 kapel. To se opět vracím k tomu vstupnému, to je velmi příjemná věc, protože za ty prachy, za kde to dostaneš. Že?
1: No já si myslím, že poměr cena výkon máme opravdu jako fenomenální.
0: No já si taky myslím. OK. Takže udělejme takové nějaké malé, lehké zhrnutí, což znamená druhý ročník Karpaty Hardfestu, termínově
1: 5. a 6. hodně šestek tam máme.
0: Přesně tak. A zmiňme tedy některé z kapel, které se tady objeví.
1: Českých kapel je tam 25.
0: Českých, no to jsme neřekli, no.
1: Českých kapel. To dával dohromady Míra Štach. On se v té scéně orientuje jako nikdo. Jo. Já jsem si to naposlouchával, těším se na Vulom určitě. Mm-hmm. To mám rád. Hennig, že jo.
0: Jasně.
1: Jakési legendy, Hypnos. Zase legendy, bude to pecka, zase pro nás spousta poznávání. Já jsem z těch českých kapel možná viděl 4, jo, tím jak na ty akce úplně nejezdím, a tady v tom kraji je pravda, že nejblíž je vlastně Hradiště, kde se něco děje, takže my tam tu spádovost moc nemáme, tak jsme rádi, že to dovezem lidem sem.
0: Jo.
1: A i místní opravdu, musím říct, že reagují úplně jinak než v loni. Jo. I co se týče nakupování vstupenek, i co se týče přístupu k tomu, v loni to byl takový trošku strach, že jo, tak přece jenom jsme tady na Valachách, nikdy tu nic takového pořádně nebylo, nebo 20 let nebylo.
0: Jasně.
1: A teďka vidíš, že ti metalisti jsou prostě zlatíčka, to jsou jedineční lidi.
0: Tak, jdeme pokračovat v tom, řekněme, opakování, tak jsme změnili jména, změnili jsme české kapely, změnili jsme termín. Když chci přijet, můžu přijet ve čtvrtek nejdřív nebo ve středu?
1: Klidně ve středu, je nám to jedno. Takže. Ale počítat s tím, že pivečko bude fakt až asi ve čtvrtek odpoledne, nebudem narážet. V loni jsme fakt na to nebyli připravení. Přijelo sem, já nevím, třeba 70, 80 lidí, to bylo už ve čtvrtek.
0: Ano.
1: A tak jsme zareagovali hned, říkám, pojďme, zajedem pro velké ohniště, narazíme sud, tady dáme krígl na peníze, řekli jsme, tady máte špekáčky, opečte si, a prostě jsme tu jenom byli.
0: A z toho bude v podstatě tradice taky, že?
1: A bude tradice, letos to neuděláme jinak, protože no, to bylo krásné.
0: No.
1: Lupli nám repráky, že jo, to je vždycky magický, zasvítili světýlka. Byli jsme u toho, to je magický okamžik na každém festiáku. A člověku se tak jako odlehne, že jako to fakt jako hrát bude. To je vždycky dobrý.
0: Tak, přesně tak. OK, a v podstatě myslím si, že je to třeba uzavřít tím, že když jsou lupeny, tak si mají najít na karpatyfest.cz, říkám to dobře?
2: Jo.
0: Karpatyfest.cz, a to už ho ponaviguje na lístky na Hardfest.
1: Přesně tak. Lístky nebudeme zdražovat, zdražíme je teď opravdu až ten poslední týden, necháme Jasně. tu cenu až do konce, nebudeme dělat žádné vlny, jak je to moderní,
0: no.
1: Ale chceme, aby nás tu bylo moc, ať si to užijeme.
0: OK, já doufám, že si to všichni užijeme, takže děkuji moc krát za pokec. Přátelé, a my se všichni vidíme na Karpaty Hardfestu 5. a 6. června ve Slavičíně. Mějte se.
1: Čau.

pravda, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: jak se zpívá v této písničce. Hanba tomu, kdo nevstane. A já si myslím, že pokud jste náhodou, nedej bože, zaspali do práce, bude to spíše nějaké pokárání, v horším případě pokuta, než hanba. No a ke všemu asi se neubráníte průpovídkám vašich spolupracovníků, kteří si z vás budou dělat legraci.
1: To ne, a nejenom dneska, ale třeba po zbytek týdne, no, tak doufáme, že u vás se to tak dneska nestalo. Hele, u mě určitě ne, u mě to byl pravý opak, protože já jsem tady dneska od půl páté už, jo?
0: Půl páté, to
1: já jsem tady od půl páté už dneska. No, protože toho mám tolik, že nevím, kdy to mám dělat, tak jsem se rozhodl, že to budu dělat prostě.
0: Tak nechoď spát?
1: No asi, to je další potom stádium. No. Nicméně, já už se připadám, jako kdyby měl končit za chvíli, ale my jsme naopak na začátku. Hezké ráno přeje Ivo Raška a Tomáš Michalík.
0: Ještě jednou dobré ráno, jede mě. Pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká a nemine.
1: Tak určitě nás čeká úterý, a to taky třeba tajné, protože samozřejmě i dnes budeme rozdávat lístky, ale to má svůj čas. Nejprve hudební pozvánka, co zazní 26. května. Scars on Broadway.
0: Tak tomu říkám mnohem lepší budíček, než to, co jsme slyšeli před okamžikem. Stejně tak můžeme nastartovat den společně s Rolling Stones.
1: Budíček musí být blbej, aby tě donutil vstát, že jo?
0: No, budíček je vždycky blbej.
1: Samo sobě.
0: Trochu mě mrzí, že jsem tou součástí.
1: Pokud není ostrý budíček, samozřejmě, ten blbej není, protože ostrý budíček vám přinese i Forrest Gump.
0: A nebudete ochuzeni ani od dnešní první přehled čerstvých zpráv, také mrkneme na silnice, a to společně s Kristýnkou Kubánkovou, pokud se nepletu. Tak předáváme slovo.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok. Čas rok.
7: Dštíči, pozor se aktuálně dávejte v ostravských Vítkovicích, konkrétně na ulici Chodská, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rok.
7: Krásné úterní ráno vám u zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Komunitní zahrady jsou v Česku stále populárnější. O záhonky je takový zájem, že někde vznikají pořadníky a zahrady musí rozšiřovat kapacity. Lidé si je ale nepořizují jen kvůli zelenině. Některým jde o relax při manuální práci, dalším o setkávání se sousedy nebo navazování nových přátelství.
10: Morava aktuálně.
7: Bohumín spustil oficiální WhatsApp kanál pro rychlé zasílání důležitých zpráv obyvatelům. Novinka poslouží hlavně k oznamování krizových situací, dopravních omezení a radničních hlášení. Řekla nám to mluvčí města Jana Končítková.
11: Už při posledních povodních se nám potvrdilo, jak důležité je mít k dispozici co nejvíce způsobů, kterými dostáváme důležité informace okamžitě k lidem. Nový komunikační nástroj prostřednictvím WhatsAppu nám může výrazně pomoci právě také v krizových situacích. Určitě s ním nechceme suplovat funkci městského webu nebo sociálních sítí, měl by spíše fungovat jako rychlý a stručný poslíček zásadních zpráv.
7: Odběratelé zůstávají v anonymitě, jejich čísla ani údaje ostatní neuvidí. Zlínský kraj hledá další pěstouny, a to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí. S svěřenci trenéra Radima Rulíka prohráli v předposledním duelu základní skupiny mistrovství světa s Norskem 1-4. Zkomplikovali se tak situaci v tabulce. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20:20 proti Kanadě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: pravé ráno, Ivo Raška, Tomáš Michalík zde. Tam to taky mohl nechat dohrát, co?
1: Dobré, už to šlo.
0: Takže ještě jednou přejeme krásné ráno. Já teda musím říct, tím, jak jsem tady dneska jel poměrně jako o dost dřív, tak se jelo ještě líp než obvykle, protože ten provoz byl zase o něco klidnější.
1: Cesty byly tvé.
0: Cesty byly, no, kdyby byly mé, najednou se začaly potom ubývat auta. Říkám, co tady děláte, proč nejste doma? Mm-hmm. A zase jsem si připadal trošičku jako živější na těch cestách. Mm-hmm. Nicméně, i co se týče toho vstávání a vycházení ven, tak bylo celkem fajn, protože u nás aktuálně teploty kolem 12-13 stupňů ráno. No konečně, no.
1: No a představ si, koukali jsme se tady do archívu a co se týče teplot, tak nejlépe nebo nejtepleji bylo zřejmě v roce 1868, se asi nejde málo kdo by to pamatoval. Nicméně tehdy bylo v pražském Klementínu naměřeno téměř 32 stupňů. Dneska bychom se mohli k těmto teplotám pomalinku přibližovat. Koukáme na předpověď a rosničky hlásí teploty 27 až 32. Tak třeba dneska budeme přepisovat rekordy.
0: No uvidíme, třeba se dočkáme a zítra tady budeme slavnostně oznamovat, že jsme byli jsme u toho. Říká. Bude nás každopádně provázet slunečná obloha, takže co se týče počasí, dneska by to mělo vyjít. Ohledně dalších věcí, jestli třeba si dneska vsadit nebo vzít potenciálního partnera na rande třeba.
1: Nebo se s někým rozejít,
0: tak to už nám bude nápomocen Milan Gellner.
1: To jsem zvědav, co nám přichystal on a hvězdy.
2: Úterý by měl být o něco příjemnější než dny předchozí. Ale není to tím, že by ubylo hvězdných aspektů problémových konfliktních, které vyplývají z karmy, ale přibudou silné hvězdné aspekty souladné vítané. Díky tomu budou ostré hrany konfliktu tak nějak více zaobleny. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři budou mít chuť na nějaké zásadní změny. Ráci budou přívětivější a přátelštější než obvykle a ryby budou ujíždět na romantických představách. Lvy budou řešit své rodinné závazky. Střelci by měli pociťovat touhu po něčem novém a berani mohou projevovat finanční velkorysost. Býci budou mít chuť užívat si radosti a zábavy. A nám by se mělo nejvíce dařit o samotě, nejlépe někde v přírodě, a kozorozi budou výteční v rutinních aktivitách. Vodnáři mohou zápasit s bláznivými nápady. Blížence budou ve zvýšené míře zajímat věci tajemné a váhy se budou cítit dobře v okruhu svých přátel. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: Teda nevím, Tomáš, jak to máš ty, ale předpokládám, že nejsem jediný obyvatel této planety, který má občas pocit, že se toho na mě prostě valí hodně a že bych přivítal alespoň nějaký ten den, ale nebo aspoň pár hodin, prostě o něco klidnějších, pohodovějších, zkrátka bez stresu, ale mnohdy nevíme právě jak na to.
1: To je pravda. Naštěstí existují různé rady a tipy, které by ti měly pomoci, jenže ono se to lépe řekne, než se to udělá, že jo? Třeba, co jsem se dočetl,
0: tak
1: co
0: pak tam má?
1: Údajně pomůže obleknout se do různých barev.
0: Jak různých?
1: Jako? No, různé pestrobarevné, že jo, červené, zelené, modré. No. Jenže jako u mě, kdo má 97% šatníků v černé, tak je to trošku problém třeba, jo?
0: To
1: takže jako tady se to nechytá moc, jo, třeba. Ale údajně pomůže, když byste se na sebe každý den, třeba ráno, když začínáte startovat den, tak měli v zrcadle usmát, což by samozřejmě připomnělo takový jiný můj ranní rituál.
2: Nikdo tě nemá rád. Všichni tě nenávidějí. A prohraješ. Usměj se šmejdem.
0: No, úsměv prý také léčí, ale pozor na to. Já doufám, že jste po ránu optimističtější než tady Tomáš. K lepší náladě by údajně mohlo pomoci i to, že se obklopíte pozitivními lidmi, což někdy může být trochu problém, protože znám spoustu bručovnů, kteří prostě pořád budou na něco nadávat, furt bude něco špatně. Venku je svítí sluníčko, tak je to špatně, protože je horko. Venku prší, je to špatně, protože by chtěli sluníčko. Neměli byste taky brát všechno úplně vážně a důležitý je aspekt taky takový, že byste se neměli nebát říkat ne.
1: Ano.
0: Teď nevím, jestli jsem těch záporů nepoužil moc. Prostě když chcete, tak řekněte ne, nemusíte všechno odkývat, naopak myslete také na sebe, na své potřeby a bez pocitu viny odmítněte to, co je vám proti srsti.
1: No jo, ale jak říkám, ono je to jednodušší říct a horší je to udělat. No. Každopádně ne každý má takové štěstí, že má kolem sebe pozitivního kolegu jako Ivo. To by ti mohli závidět mnozí.
0: Mně?
1: No, ty máš všechny kolem sebe pozitivní lidi, ne? Nemáš. Dobře, jak chceš.
0: Počkej, to bych musel přemýšlet, jestli někoho takového znám.
1: Tak já ti tady přitáhnu Honzu Gavalčíka, počkej.
0: A tak to nepozitivní.
1: Spolu se můžete smát až do večera třeba. No. No a ještě tady máme jednu věc, která by měla pomoci lepšímu dni, co nejvíce vynechat moderní technologie, což je pravda, co si budeme povídat, někdy to do té hlavy leze až moc.
0: Přesně tak, vypněte mobily, přečtěte si nějakou pěknou knihu.
1: Tak.
0: Třeba Dostojevského. V následujících minutách vám bude stačit určitě nějaký přístroj na poslech hudby, protože před námi je pochopitelně na čas roku další muzika. Pro všeobecnou pohodu vám posíláme 100/100 a motivační skladbu Víš, že na to máš.
1: A nezapomeňte, úsměvů není nikdy dost.
3: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zlusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: No a právě na frekvencích rádia Čas Rocku se pojďme věnovat mistrovství světa v ledním hokeji, které má za sebou další hrací den a opravdu a znovu se děly zajímavé věci. Mimochodem, když jsme se koukali tady do další kroniky, že jich tady máme, tak dneska jsou to přesně 2 roky od chvíle, kdy česká reprezentace vyhrála naposledy titul mistrů světa.
2: Jo, jo. No, já jsem byl včera
1: krásné takové... výročí.
2: Krásné výročí, uvidíme, jestli bude na to navazovat.
1: Jak se směje.
2: Ne, já jsem byl totiž včera takové menší dilema. Já jsem jel na zápas s mladším synem, měl fotbalový mač a tudíž to bylo v čase, jako kdy byl hokej. Říkám, já to neuvidím, důležitá bitva. Tak jsem se potom koukal, asi v 11. minutě, vidím, že to je 0-2, říkám, tak už mě to vůbec nemrzí, že jsem na tom zápase. No, takhle, já bych to jako trošičku odlehčil. My jsme totiž asi všichni včera čekali takovou nějakou pohodu, takový ten jako norský klídek. Jo, rozumíš, vybruslíme sedlo Červus, jo.
1: Dáme to tam, kluci, první třetině,
2: druhé místo, v pohodě, nebudem se stěhovat, jo. No jo, jenže místo toho jsme dostali trošičku jinou norskou nálož.

byl nafalšovaný norský black metal, jak bude mě, tak na ledě. Jako říkali jsme si včera, že bychom se obešli bez dalšího překvapení, ale bohužel se tak nestalo. Norská reprezentace, český tým porazila 4-1 a nutno dodat, že si zatím šli chlapci zodpovědně celý zápas. Řeknu ti, že... Ale mě by...

0: Pasy za sebou a teď bude čekat, jak to dopadne. No, velká bitva proběhne i v naší skupině o postupové místo, protože Švédi si to rozdají se Slovákama. Mm. Přičemž Švédsko, pokud zvítězí za 3 body, tak je jasné, že postoupí dál. No a samozřejmě je tady ještě večerní zápas české repre proti Kanadě. Mm. Je stále šance na to zůstat na místě a nestěhovat se, ale to by za prvé museli naše vyhrát a za druhé musí Norsko klopítnout.
1: Ale statistiky, co se týče zápasů s Kanadou, pro Česko nevyznívají vůbec lichotivě. Nad Kanadou jsme zvítězili naposledy v roce 2010 a od té doby sbíráme samé prohry, mimochodem už jich je 9 v řadě. Tak ale snad se to dneska nezákrouhlí.
0: Statistiky jsou od toho, aby se porušovaly a náš tým je toho důkazem na letošním šampionátu.
1: Ano, naprosto s tebou souhlasím. Připomínáme, že jak to dopadne tentokrát, se začne rozplétat dnes 20 minut po 8 večerní, kdy začíná zápas Česko-Kanada.
0: Ale u televize buďte už těch 10 minut před.
1: No radši jo.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme

0: pomalinku se blížíme k 7 hodině raní a než popojedeme dále, máme zde pro vás nápad na to, kam byste mohli vyrazit. A v tomto případě vlastně opravdu popojedeme.
1: Jako já myslím, že mezi posluchači je dost příznivců takovýchto zvuků a mnoho fanoušků traků, autobusů a celkově techniky související s dopravou. Ať už je to mezi dospěláky nebo mezi vašimi ratolestmi, tak pro vás všechny je tady Transport Show Truck and Bus Brno 2026.
0: Tahle ta parádní benzínem a s plodinami vyvoněná akce se bude konat 12. a 13. června a to na brněnském výstavišti, konkrétně pavilon P, venkovní plochy.
1: Můžete se těšit, že právě tam budou vystaveny nejrůznější traky, autobusy a vše možná dopravní technika. Můžete se těšit taky na dakarský speciál Aleše Loprajze.
0: Ale to není vše, protože tam bude mít svou show také Adam Special Pešel, to znamená, že budou kaskadéři. Nebude chybět spanilá jízda traků centrem Brna.
1: K tomu workshopy, panelové diskuze pro dopravce a řidiče, Burger Festival, takže bude co zakousnout.
0: To bych si dal.
1: A budou hrát i nějaké kapelky, takže proběhne zároveň i Transport Fest.
0: Pokud máte náhodou pocit, že vás šálí zrak, můžete si změřit právě zrak pro řidiče zdarma. Nebude chybět autobus HC Komety Brno plus autogramiáda.
1: Zkrátka dobře bohatý program pro veřejnost s rodinmi, dětmi. Takže si zapište datum 12. a 13. června brněnské výstaviště Transport Show Truck and Bus Brno 2026.
0: A my jdeme dál.
2: Čas rok.

0: Tohle byla načas roku kapela Cradle of Filth, u kterých je na personálním oddělení poslední dobou poměrně rušno. Došlo k několika odchodům a sestava okolo Dannyho Filtha prošla razantními úpravami.
1: No, já myslím, že když získáš angažmá v Cradle of Filth, tak bys si měl pořád nechat ještě nějaké jako několik zadních vrátek a případně nějaké zaměstnání, protože co platí v pátek, nemusí platit v neděli. Nicméně, jak jim to aktuálně šlape na pódiu, tak o tom se přesvědčí všichni ti, kteří vyrazí na jejich koncert do Josefovské pevnosti, kde Cradle of Filth vystoupí letos v rámci festivalu Brutal Assault.
0: Přesně tak.
1: Jestli někde vystoupí i kapela Powerwolf, to nevím, ale vím, že si je dáme po 7. hodině.
0: Dalším účastníkem našeho zájezdu na frekvencích Čas roku bude Bryan Adams.
1: Si taky věc, která by dneska měla být takovou povinností si pustit. To totiž bude samotný Dragula od Roba Zombieho.
0: Oh.
1: Ne? Jo. Ale moje chyba, já jsem si teď totiž do hlavy jako vtlačil něco úplně jiného. Jo?
0: Já chápu, kam míříš, protože dneska jeden, když si připomínáme první vydání knižního Drákuly, ale i o tom bude řeč příští hodině. Je tak?
1: Jo, a taky zazní Rob Zombie.
0: Rob Zombie zazní, určitě. A taky zazní Kristýnka Kubánková, která pro vás připravila čerstvé zprávy a dopravní servis.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v ostravských Vítkovicích, konkrétně na ulici Chocká, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Radio Čas Rok.
6: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Levné nákupy na čínských e-shopech čekají změny. Od července se totiž bude clo vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur, tedy i na malé balíčky, které se lidé objednávají za pár desítek korun. Objednávky z internetových tržišť tak mohou zdražit.
9: Morava aktuálně.
6: Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v Aleji. Využívat jej mohou nejenom seniori, ale i lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
10: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorům i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
6: Za koupání v Olomouckém kraji se lidé letos připlatí. Některé areály zvýší ceny o desítky korun, a to kvůli rostoucím nákladům a investicím do modernizace. Hygienici v Olomouckém kraji evidují 27 umělých letních koupališť a 6 koupališť ve volné přírodě. Do grandslamového turnaje Roland Garros nestoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvirtová a také Vít Kopřiva. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: 9 minut po 7 hodině raní doznívají na čo z roku Bad Religion a jejich pecka z roku 93 American Jesus. A když jsem už zmiňoval ten letopočet, tak mě napadlo, že jsme se dneska ještě nepodívali na to, co se 26. května odehrálo v letech zavátých pod nánosem času.
1: No tak pojďme tento restík dohnat a v rámci kalendária se podívejme do roku 1966. Ve studiu Abbey Road v Londýně nahráli The Beatles slavnou hitovku Yellow Submarine. Pojí se k tomu jedna příhoda. Kvůli otravě z jídla se totiž nahrávání nezúčastnil producent George Martin. No a tak ho zastoupil Geoff Emerick z EMI.
0: Já tady mám jedno doslova horké téma. V roce 1996 začalo hořet v domě Erika Claptona. Požár způsobil škodu ve výši přes 1,5 milionu liber. Clapton se štěstím a jen s vypětím všech sil plus za pomocí hasičů uchránil svou unikátní sbírku kytar, jinak by se ta škoda vyšplhla ještě mnohem výš.
1: No a před 26 lety zlobil bubeník Motley Crue Tommy Lee. Musel si odsedět celkem 5 dní v chládku, a to za porušení podmínky v pití alkoholu. Prostě nesměl a pil.
0: To by mě zajímalo, jak to kontrolovali.
1: Mě by spíš zajímalo, jestli si odsedil těch 5 dní, tak potom chlastat, jestli už mohl třeba. Nebo zase ne. Já myslím, že mu to hlavně bylo jedno.
0: Pojďme se podívat ještě k Osbournům. Poté, co byl v březnu roku 2002 uveden v americké MTV pilotní díl seriálu Osbournovi, dočkali se 26. května premiéry také diváci v Británii. Pokud si nepamatujete, tak připomenu, že se jednalo o reality show, v níž byl hlavní postavou Ozzy Osbourne společně se svou rodinou. První sezóna se stala historicky vůbec nejsledovanějším pořadem na MTV. Poslední epizoda byla odvysílána v březnu roku 2005.
1: Tolik tedy pár informací z rokového dějepisu. Distanční výuka v tuto chvíli skončila. Teď pojďme na muziku a hlásí se o slovo právě Ozzy Osbourne.
0: To si dáme za chviličku, kámo.

0: Jsme rádi, že tyto chvíle trávíte s rádiem Čas Rock, posloucháte Ostrý budíček. A jestli třeba přemýšlíte, že byste dnes zašli s nějakou knihou, pak samozřejmě je to jenom bonus pro vás. A my bychom pro vás měli tip, protože právě 26. května vyšlo první vydání legendárního Drákuly. A myslím, že každý slyšel toto jméno. Kníže Vlad, napichovač, narážeč, těch přezdívek bylo několik. A rozhodně bych se mu nesmál, kdybych ho potkal teda
1: tenkrát. Tomáš k tomu následně přidá i vysvětlení, co tenhle ten týpek byl schopný udělat. Pro někoho tedy nebezpečné monstrum, pro jiného tragická postava. Každopádně, jedno z nejznámějších literárních děl vyšlo přesně před 129 lety. Napsal jej Bram Stoker, který zároveň proslavil upíry jakožto takové.
0: Takže samozřejmě nezůstalo jenom u knih, ale Drákula se dočkal mnoho filmových podob.
1: No, je.
2: What are you?
3: Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog.
0: Tohle asi nejznámější a nejslavnější verze od režiséra Coppoly, které exceluje Keanu Reeves, ale hlavně taky. A teď jsem to polkl samozřejmě to jméno toho hlavního ústředního herce, který hrál Drákulu. A já si na to vzpomenu potom. Nicméně, úplně první nebyl
1: Drákula. Pomohl bych ti, ale já jsem na jména úplný
0: ne, já ho znám. Já ho samozřejmě znám. Úplně první mimochodem nebyl Drákula, ale bylo to Nosferatu, což je i slavný, legendární snímek němého filmu
1: ano.
0: Z roku 30. let, z 20. No.
1: Ano,
0: který
1: ano.
0: Taky už dodnes velmi citovaný.
1: Ano, to jsem viděl. No, jinak máš pravdu, dočkali jsme se Drákulu opravdu v mnoha různých formách, ať už teda hororových, nebo naopak vtipných, akčních i vyloženě legračních. V Československu dokonce kdysi vznikla verze, kde si temného knížete skvěle zahrál Ilja Racek.
0: A zahrál ho výborně teda. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, byl to Gary Oldman, který zahrál toho Drákulu. Nicméně ten samotný původ vychází z té reálné postavy. Už jsme to tady nakousli, jsme si nakousli upírské téma. A to byl Vlad III, zvaný tedy napichovač, narážeč, který byl pověstný svou krutostí a své odpůrce nebo protivníky právě rád napichoval na kůli, ale těch zvěrstev dělal o mnoho více. Nicméně on se sám nedožil velkého věku. Traduje se, že zemřel kolem 45 let. Samotnému byla vzata hlava potom a odvezena do Istanbulu.
1: Podle těch teda
0: legend. Ano, ale aby jsme tady nebyli úplně brutální, tak samozřejmě můžeme Drákulu i odlehčit, protože i tato postava se dočkala několika parodií.
1: Ano, protože Drákula umí provozovat i hypnózu.
4: Předvedu vám teď jednu velmi starou transylvánskou relaxační metodu. Pohleďte mi do očí. Vaše oční víčka těžknou. Cítíte, jak Enfielde, vy jste usnul moc brzy. Já jsem ještě neskončil.
1: Tak si klidně dneska puste nějaký film, nebo přečtěte slavný román, existují i komiksy, anebo si puste nějakou muziku a my vám můžeme být nápomocní třeba tak, že vám do repráčku v tuto chvíli pošleme vampíry v podání 13. století.

Karpat, Polenary nade mnou, tvoje tělo, nahý oltář.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Zdravím všechno velé vážené rockerstvo, tady je Zbavoš a tady je opět Metalmania. Tak jako každé úterý i dnes od 7 večer na rádiu Čas Rock, o hodinu později na televizi Rebel, dávka muziky. Dneska řekněme Made in Thrash Metal. Těším se na vás.

pro jistotu připomínáme, že na programu máme úterý 26. května. Do Vánoc zbývá 211 dní a v kalendáři má své místo rezervován Filip.

0: taky taková písnička vzniká, ovšem všemocná AI zapomněla na skloňování. No, co se dá dělat.
1: Ona to bere po americku, no.
0: Nobody's perfect. Tohle jméno k nám dorazilo společně s cacikama z Řecka a jeho význam se překládá jako milovník koní, a nebo také vznešený či ušlechtilý. Prosím tě, neříkej to doma, jo.
1: Ne, připomeň mi, že mám dneska něco koupit domů, jo, protože samozřejmě i v mém okolí doma, ale jestli se v tom vašem nachází nějaký Filipek, Fila, Fildias, Filis, Fík, se prý říká Fido, Filouš, tak samozřejmě nezapomeňte popřát stravící.
0: Jak říkáte Filipovi doma? Filip.
1: Záleží, jak moc mě nás štve. Určitě ho nebudu zvát na pivo dneska.
0: To se asi
1: nehodíš. Na to je ještě čas, si myslím. A já hlavně doufám, že se nadále bude oddávat své kariéře sportovní.
0: Dobře.
1: To je jako mužské, co je. Já to za něho utáhnu v těch jiných věcech. Mě bude stačit, když se bude věnovat sportu.
0: Okay, no. Každý má ve své kategorii.
1: Dobře.
0: Pro ty z vás, kteří si potrpíte na vysokou hladinu cukru, tak mohu nabídnout den s borůvkovým koláčem.
2: Beru si tvou Hondu. Vrátím se dřív, než řekneš borůvkový koláč.
3: Borůvkový koláč.
2: Zas tak brzy ne.
0: No a svůj svátek slaví také charakteristický upír hrby Drákula, o něm už ostatně dneska řeč byla.
4: I am Drákula.
0: Tak, těší mě.
1: A jestli by nějaký ten Drákula byl k tomu i zrzavý, tak může slavit dvojnásob, právě tito lidé dnes slaví taky.
5: Ano, obávám se, že váš syn trpí zrzomctvím.
6: Ale jak jsem se mohl stát zrzkem, já se tak nenarodil.
5: Zrzavé vlasy apihy způsobuje recesivní gen. Musel dřímat ve tvém těle až do puberty.
6: Takže takový budu už na furt?
5: Je milý to.
0: Nic si z toho nedělejte, zrzavá je taky barva. Před námi je muzika v podání Roba Zombího. A jak se tak dívám ještě na to, co nás čeká. Nemine, máme i novinku týdne před námi ještě.
1: No jo.
0: A pak?
1: No.
0: Pak už odtajníme tajné úterý.
1: No, vidíš to, tak jdeme na to, máme co dělat.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Radio has changed our lives and

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Časrok.
5: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
13: Autohruška.
12: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
14: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

0: novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.

0: Co si budeme povídat, zasloužený prostor dostala na rádiu Čas rok i tahle ta věc v podání Evergrey, která se uchází o vaši pozornost jakožto novinka tohoto týdne.
1: No, na mě to skočilo někde minulý týden, říkám paráda, fajná novinka, pěkně to zní, já nevím, asi Honza Prokeš mi čte myšlenky nebo co. Najednou to tady máme, takže můžeme krásně poslouchat až do konce týdne a hlavně se tak vlastně nalákat na novou desku, kterou Evergrey plánují vydat celkem zanedlouho. Nicméně my pojďme dál v ostrém budíčku, 7.56 aktuální čas a máme úterý, to znamená úterý tajné, ještě malou chviličku bude, než vám prozradíme, o co dnes budeme hrát.
0: Přesně tak, nejdříve prozradíme to, co bude na čas roku znít. Nebude chybět dnešní oslavenec Lenny Kravitz.
1: Do osmdesátek se vrátíme s kapelou Def Leppard.
0: Naopak z brusu novou věc se vyprodukovali do Hives.
1: Ale samozřejmě nejprve dostane prostor Kiki Kubánková, protože je čas na zprávy a taky koukneme na dopravu, jak to jezdí.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz. Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas. Auto Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Nové Míčině na ulici Hřbitovní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.

0: Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou také ceny pronájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
1: Morava aktuálně.
0: Řidiči v Ostravě musí počítat s dalším dopravní uzavírkou, tentokrát ve Svinově. Provizorní most přes Porubku se totiž vyměňuje, což si vyžádalo úplnou uzávěru ulice nad Porubkou. Důvodem je velký hluk, který současné provizorium způsobuje. Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu přinese pacientům i personálu řadu výhod. Řekla nám to mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žítková.
2: Po otevření urgentních příjmů ve Vyškově letos v lednu a v Břeclavi na začátku dubna je Hodonín dalším důležitým krokem v budování moderní sítě akutní péče v Jihomoravském kraji. I tady vznikne pracoviště, které pacientům zajistí rychlou diagnostiku a návaznou péči na jednom místě. Nový urgentní příjem přinese rychlejší diagnostiku, moderní technologie a lepší dostupnost akutní péče pro pacienty v regionu.
0: Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Čas Rock.
1: Každý týden v tomto čase hrajeme olupení na vybrané akce, ať už se jedná o festivaly, samostatné koncerty, rockové opery a podobně. No a právě v tuto chvíli už přestaneme být více tajemní a prozradíme, kam se můžete vydat. Tentokrát tedy kromě parádního koncertu nebo parádních koncertů můžete navštívit i jinou zemi, konkrétně sousední Polsko, Jastřembě.
2: Můžete to tedy vzít i v rámci turismu, udělat si třeba prodloužený víkend, pochodit po památkách a hlavně můžete zajít na třetí ročník festivalu Carbo Rock. Právě ten proběhne v Jastřembě. Je to v plánu 4. července a opravdu bude to takový, řekněme vlastně polsko-český večírek, velká jízda. Organizátoři navíc propojili hudbu s pomocí, protože spolupracují s narací, která se věnuje registru dárců kostní dřeně.
1: Mm-hmm. Kdo na této akci vystoupí, na koho se můžete těšit, tak to vám prozradíme už za malý okamžik. Stejně jako můžete už pomalinku vyčkávat moment, kdy budeme soutěžit o vstupenky.
2: Mezitím si dáme muziku v podání kapely Dead Sara, která tam teda jako nevystoupí a jestli vůbec ještě kdy vystoupí, protože samozřejmě zpěvačka Emily má jiné povinnosti. Pojďme na to!

0: Tak už jsme odstajnili, že výhra dnešního netajného úterý je v podobě dvou stupenek na akci jménem Carborock, která proběhne 4. července v polském Jastřembě. Než se pustíme do samotné soutěže, tak nás tak napadlo, že bychom vám mohli s Tomášem jednotlivé kapely představit.
1: Ano, my už nejsme tajné úterý, my jsme českopolské úterý, takhle to dnes můžeme pojmenovat, protože právě na Carborocku vás čeká českopolský mix. Takže, pojďme si to představit blíže.
0: Pojďme. Vystoupí zde třeba kapela, která si říká Kakol, což je partička mladých muzikantů, kteří vtrhli na polskou hudební scénu s neskutečným úspěchem. Jejich hudba spojuje rapcore, energický nu metal, hardcore i se špetkou punku. Tady je ukázka.

0: To bude slušná hopsanda.
1: Tak tu jest. No, tak se to jako jmenovalo, jo. Další kapela, která vystoupí na letošním třetím ročníku Karbo roku, tak je Dziwna Wiosna. To zase budu poslouchat, až přijedu dneska tam domů někde, jak jsem to řekl. Nebudu chodit mezi lidi. Jedná se o velmi živelné polské trio, mimochodem nominované na cenu Frederick, což je nejprestižnější polská hudební cena.
0: Tohle byly kapely, které spadají, řekněme, do té mladší éry. Nicméně v rámci večera vystoupí i skupina, která se na scéně pohybuje už 40 let a jmenuje se Hunter. Na Karbo roku se objeví ke všemu v doprovodu sboru Kant.

0: No a říkali jsme, že vás čeká českopolský mix, takže si pojďme prozradit, na co se můžete těšit z té naší domácí scény. No tak, bude to kapela, kterou netřeba dlouze představovat. Traktor!
1: A ještě jednu kapelu v zásobníčku máme, no my, hlavně tedy na Carboroku, a tou je Nirvana Czech Tribute Band, což je skupina, která si vzala za cíl udržet legendu Kurta Cobaina pěkně naživu. A nutno dodat, že jim to jde naprosto skvěle.
0: Určitě ano. My v tuto chvíli pokračujeme dál, ale vy už se chystejte na to, že si budeme soutěžit o dvě vstupenky právě na Carboroku. Můžete přijít kdykoliv.

0: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
1: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok. 4. července 2026 v Jastřembě zdroji festival Carborock, to je to očtu v tajemném úterý tentokrát běží. Ale už brzy doběhne, alespoň tedy k někomu z vás.
1: Já myslím, že vše podstatné zaznělo. Pustili jsme si tady i ukázky z toho, co tam na vás čeká, takže všechno víte. Teď už jenom zbývá odtajnit, kdo bude tím šťastným majitelem dvou vstupenek. A bude to někdo, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na číslo 725331155.

0: Dobrá rada, vezmu tě tady, ukážeš mi to, jo?
1: Jo, je v pohodě, já jsem známý tím, že dokážu dobře poradit.
2: Mně se ten nápad moc, Marceli, mně se ten nápad líbí. Vem si tam, prosím tě, Tomáše, ukáž mu to tam a klidně, můžem se vystřídat někdy, jo?
0: Dobrá, hoši, zítra ráno zanece Čech ten ráno.
1: Zrovna zítra nemůžu.
0: Jej, no tak to je škoda, tak se domluvíme potom.
2: Marceli, každopádně, ty jsi vyhrál u nás dvě vstupenky na festival Carborock. Jak to máš daleko do Jastřemběho?
0: No, dalo by se jít přes kopec do 15 kilometrů maximálně.
2: Takže no. Si tam téměř jako doma, dá se říct.
0: Ano, přesně tak. Skoro.
1: Můžeš to spojit s nějakými nákupy třeba?
0: No, nákupy jsou pravidelné, protože Turko Polsko vychází dobře.
1: Jasně, no. Koho vemeš sebou na Carborock?
0: Samozřejmě manželku.
1: Samozřejmě, dobře. Tak to bude, tak si to užijte. Krásný víkend?
0: Užijem, určitě, děkuji.
2: My ti jako bonus můžeme nabídnout ještě muziku na přání. Tak povídej, co to bude a komu bys to chtěl věnovat?
0: Dobrá, chlapci. Tak jak jsme se domluvili, pustíme tam Alžbětu, písničku Čarodějka, která je vlastně, která mi má měla duši a už mi omamuje 40 let.
1: To je
0: moje super žena.
2: A to slyšíme rádi, že jste se takhle pěkně trefili. A že vám to šlape hlavně takovou dlouhou dobu, což bývá v dnešní době pomalu nezvykem. Takže smekáme a gratulujeme. Užijte si taky koncert, užijte si celý tenhle ten festival i muziku, kterou ti posíláme a ještě jednou gratulujeme. Měj se fajn.
0: Díky moc, kluci. Hezký den vám přeji.
1: Čau.
0: Ahoj.

nákup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Prosto úžasná věc z dílny americké kapely Alice in Chains doznívá 2,5 minutky před úderem 9. hodiny raní.
1: Dole v díře.
0: Ano, přesně tak. Damien Hall se jmenovala tahle ta pecka z 92. roku.
1: Tak bychom na to zakončili tuhle hodinku celkem poklidně, ale to neznamená, že by to tady byla nuda. Naopak, rozdávali jsme taky lístky v rámci tajného úterý, takže jsme rádi, že jsme někomu udělali radost a radost budeme dělat určitě i hudebně v příští hodince, kdy pro vás chystáme kapelu Fozy.
0: Zpátky do 90. se vrátíme společně s Rage Against the Machine.
1: No a měli bychom tady taky jednu záležitost v podání Queensryche.
0: Máme zde na seznamu také dvě jména osobností z hudební branže, které slaví narozeniny dneska, takže se dozvíte brzy, o koho jde.
1: No, jedno větší jak druhé.
0: Přesně tak. No a třetím jménem je Kristýnka Kubánková. Ta sice dneska narozeniny neslaví, aspoň teda není mi známo, ale určitě pro vás má připraveny zprávy a také dopravní servis.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Jsi piš a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
6: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Nové Míčině na ulici Hřbitovní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
12: Radio Čas Rock. Zprávy.
10: Krásné dopoledne, posloucháte Radio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Česko trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahradkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
13: Morava aktuálně.
10: Moravskoslezský kraj podpoří kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Petr Harvánek.
14: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
10: Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty s nadregionálním a mezinárodním přesahem. Zlínský kraj hledá další pěstouny, a to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých je přibližně 680 dětí. Svěřenci trenéra Radima Rulíka prohráli v předposledním duelu základní skupiny mistrovství světa s Norskem 1-4. Zkomplikovali se tak situaci v tabulce. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20:20 proti Kanadě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak tohle byla kapela Disturbed vlastně, jo.
1: Řekl to nádherně.
0: Že jo, já bych mohl být, já bych se domluvil asi, že jo, v Americe.
1: No, dobře. Jako, ty jo, ale oni by ti nerozuměli.
0: Ano, dobře jste řekli, já bych na tom byl dobře. No, dobře. Nic, pojďme dál, protože my jsme slíbili dva oslavence, takže ideální čas jít gratulovat.
1: Ano, ano, oslavu si může uspořádat americká zpěvačka Stevie Nicks. Této hudebnici, kterou proslavilo kromě soulové dráhy i účinkování v kapele Fleetwood Mac, si mnoho lidí myslelo, a možná si to někteří myslí i dodnes, že je čarodejnice. Tyhle ty fámy vznikly už před lety a to zejména kvůli jejímu tajoplnému vystupování, zálibě v černé barvě, šálách, kloboucích a takových těch okultních motivech. Dost tomu napomohlo třeba také to, že se objevila v několika epizodách strašidelného seriálu American Horror Story.
0: Já bych tady měl chlapíka, kterého už jsme dneska jednou slyšeli, ale proč si ho ještě nepřipomenout? No a tím je Lenny Kravitz, borec, který si opravdu všechno dokáže udělat sám, co se tedy týče nějakého nahrávání ve studiu. Tento multiinstrumentalista má dnes 62 let a ono v jeho tvorbě opravdu najdete hardrockové riffy, ale také kousky reggae, soulu či funku. Vydal celkem 12 desek a u nás jsme si ho mohli takhle několikrát užít celkem 6krát, naposledy před 2 lety v Ostravě. Mm-hmm.
1: Tak i jemu přejeme všechno nejlepší, zdravíme, ahoj Lenny a... Pouštíme si další muziku. Pokud náhodou někdo z vás, posluchačů Rádia Čo z roku, taky dneska má narozeniny, klidně se pochlupte. Na konci hodinky si dáme totiž jeden flák na přání. Teď ale muzika Rage Against the Machine.

0: Dneska máme kalendáře nalistovány na stránce s datem 26. května a to je zároveň den, kdy se pravidelně koná asi jedna z nejbizarnějších a dost možná i nejnebezpečnějších akcí sportovního typu, které se konají. No, sportovního.
1: Ale jo, všechno je sport, co se hýbe u toho a tady se hýbou, no je. Jedná se o takzvaný cheese rolling, což jak zní tento sport v originále, jak napovídá tento název, jedná se jednoduše o chytání síra. Takže princip je velice prostý. Organizátoři pustí z prudkého kopce celé 4-kilogramové kolo síra, jedná se mimochodem o Gloucester, načež za ním vystartuje hejno soutěžících. No a vítězem je ten, kdo se běhne kopec nejrychleji, nezabije se u toho a hlavně dožere ten sír.
2: Povězte, mladý muži, po čem nejvíc toužíte?
3: Já bych chtěl sír.
1: Si doběhni.
0: Nejdřív ho dožene ten sír a pak ho sežere. Výhrou je samozřejmě totiž právě to kolo síra, který se vyrábí nedaleko místa, na kterém závod probíhá. A jen tak pro představu, není to jen tak ledajaký kopeček. On má totiž sklon okolo 45 stupňů a je plný různých hrbolů, děr, nerovností. Takže vůbec není neobvyklé, že účastníci odcházejí se zlomeninami nebo otřesy mozku.
1: No a to všechno pro v uvozovkách jenom pro kus síra, že jo? I když při té váze 4 kila, taky to se taky jako v tom kopci stane taková zbraň, když to nabere tu rychlost, jako to tě trefí, tak dej pokoj, jo?
0: By mohli možná dole trefovat nějaké lidi, že? No, jako kuželky.
1: Ale tradice je tradice a tahle sahá podle místních až do doby před 600 let.
0: Ty krásno, to je dávno teda. Já koukám se na aktuální stránky a letošní ročník proběhl s předstihem o víkendu, přičemž z vítězství se radoval jistý mladý youtuber Tom Kopke z Mnichova, který těsně porazil místního matadora, jistého chlápka, který je držitelem rekordu s celkem 23 vítězstvími z minulých let.
1: To musí být těch sírů teda doma ještě.
0: No, to nevím.
1: No, už nemá no, asi, jako no. To se najedla celá rodina vždycky.
0: Hlavně to jsem se ho naštvat. Ne? 23 let vyhráváš a pak přijde
1: nějak. Bude zase na snídaní sír o víkendu? Jasně, já ho zajdu chytnout.
0: Přesně tak.
1: Akorát, že vůbec, no.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Právě v těchto dnech slavíme 15 let od chvíle, kdy začalo vysílat Rádio Čas Rock. No a my v tom budeme samozřejmě průběžně pokračovat, přičemž vyvrcholením bude festival Holbarok na grilu, kde tyhle ty narozeniny oslavíme společně s vámi, našimi posluchačmi.
1: Ale oslavám se budeme věnovat také v zítřejším Ostrém budíčku. Bude to naše takové hlavní téma a my se vás ptáme už dnes. Jaká byla vaše největší oslava? Zazpomínejte s námi na ten největší mejdan nebo ten nejdivočejší mejdan, který jste zažili.
0: Právě tohleto téma bude zítra rezonovat v Ostrém budíčku, tak už pomalinku vzpomínejte, vytahujte archivní fotografie a videa, anebo se zeptejte vašich kamarádů. Ti totiž vědí mnohdy více, než si sami pamatujeme.
1: Takže tohle bude zítra, teď se pojďme rozloučit songem Na přání. Zdravím kluky do rádia Čas Rock Iva a Toma. Dnes má svátek můj synovec, narozeniny, spolupracovník Jirka a bratranec David. Tak jim přeju všechno nejlepší a chtěl bych jim poslat. Nechat poslat. A Rakajna Dimitri, jedna krev, ježiši. PS, moc díky za playlist Rádia Čas Rock. Natvrdo, děláte to, kluci, superně.
0: Je, moc děkujeme. Díky moc. Muzika je nachystaná, co jsme řekli, to jsme řekli. No, zbytek si necháme
1: něco,
0: zase
1: co jsem nechtěl. Tak...
0: moc slov.
1: Ano.
0: Takže konec, jedna
1: zbytek
0: krev.
1: Zbytek si nechám na zítra.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Buďte zdraví, rokeři, 10. hodina se přiblížila a to znamená, že ve studiu Rádia Čas Rok dochází k výměně za mikrákem, od kterého vás všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme toho před sebou hodně, tak to nebudu zdržovat a dáme se do toho. Rush, nebudou chybět My Chemical Romance. A nebo Green Day. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát. Milan Gelnár, ten tradičně je nachystaný z horoskopy, tak jako Kristýna se zprávami. Tak ji pustíme ke slovu a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Řeknem to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
8: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
10: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
11: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
12: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
13: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Jihlavská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Prostějov z ulice Okružní. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
15: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se luxusem. Razantně rostou také ceny pronájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
16: Morava aktuálně.
13: Frontále otevřeli nové prostory zubní pohotovosti v areálu nemocnice. Pacientům bude sloužit o víkendech a svátcích. Ambulance má zlepšit dostupnost akutní stomatologické péče v regionu a do budoucna se počítá i s rozšířením provozu. Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října. Více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
17: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadně je také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.
13: Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siňáková, Nikola Bartuňková, Linda Pruvirtová a také Vítko Přivá. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

0: Ladíte rádio Čas Rock, no a před námi je Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten dnešek bude.
1: Úterý by měl být o něco příjemnější než dny předchozí. Ale není to tím, že by ubylo hvězdných aspektů problémových konfliktních, které vyplývají z karmy, ale přibudou silné hvězdné aspekty souladné vítané. Díky tomu budou ostré hrany konfliktu tak nějak více zaobleny. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři budou mít chuť na nějaké zásadní změny. Rádci budou přívětivější a přátelštější než obvykle a ryby budou ujíždět na romantických představách. Lvy budou řešit své rodinné závazky. Střelci by měli pociťovat touhu po něčem novém a berani mohou projevovat finanční velkorysost. Býci budou mít chuť užívat si radosti a zábavy. A nám by se mělo nejvíce dařit o samotě, nejlépe někde v přírodě, a kozorozi budou výteční v rutinních aktivitách. Vodnáři mohou zápasit s bláznivými nápady. Blížence budou ve zvýšené míře zajímat věci tajemné a váhy se budou cítit dobře v okruhu svých přátel. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: 28. března příštího roku se Rush zastaví během svého monstrozního turné v polském Krakově. No, když se dívám na předprodej vstupenek, tak ta klasická vyjde na necelých 535 zlotých, což by podle aktuálního kurzu mělo být na naši tvrdou měnu 3065 korun českých. Ale bacha, tak je možné si pořídit webku, za kterou ale vysázíme na stůl 8014 Kč. No a kdo ví, možná, že je to dobrý tip na to, jak třeba svým rokově založeným potomkům udělat radost a obdařit je lístkem za to letošní vysvědčení, které, co si budeme povídat, se blíží mílovými kroky, protože dneska už je 26. května. No, ale ještě to nějaký ten pátek potrvá a tak si na rádiu Čas rok budeme hrát další skvělé věci, jako třeba My Chemical Romance a nebo Plexis. Tak pěkné dopoledne.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio. Rokový festival Karborok 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hantr a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Karborok.
2: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: další rebel od Plexisu, teď tady u nás na rádiu Čas Rok, kde si můžete vybrat další pecku sami. 725 331 155.
1: Čas Rok. Čas Rok.

0: jak na popravu, kdyby se šlo. No, My Chemical Romance na rádiu Čas Rok a já už vítám v éteru Honzu. Čau.
1: Ahoj, čau.
0: Nazdar, nazdar. Honzíku, tak prosím tě, ty jsi mi říkal, že voláš někde z trošku větší dálky. Odkud jsi?
1: Z Plzeňský kraj, Stříbro.
0: Plzeňský kraj, Stříbro a tam se poslouchá rádio Čas Rok. Tak to nás moc těší. Můžu se zeptat, jak dlouho, když posloucháš?
1: Ale 10 let, až poslouchám ve dne v noci.
0: Počkej, jak ve dne v noci? Ty děláš noční šichty?
1: Ne, nedělám noční šichty, ale v noci, do posteli, nejlepší na usínání.
0: Ty si dáš jako sluchátka, když si lehnout?
1: Jasně.
0: Ty nespíš na boku?
1: Ne, ne, na zádech.
0: Na zádech, dobře. Co na to, jsi ženatý?
1: Jsem ženatý, manželka má z toho ohromnou radost. Mlátí mě v noci a říká, ať to slovím už.
0: Zatím si ženat. Dobrá, zatím. Dobrá, to musí být s tebe radost, tak to je krásné. Dobrá, takže ty víš, náš playlist od A do Z, jak se říká. Protože ti to hraje non-stop. Tak to je skvělé. Tak, Honzíku, vybral si kapriolu komu?
1: Pro všechny, co poslouchají,

0: vždycky dobrovolné hasiče a ať mají málo výjezdů, ty kluci jušatý.
1: Ty jsi jeden z nich?
0: Já, ano, jsem.
1: Tak klobouk dolů.
0: Jasně.
1: Klobouk dolů, hoši, fakt. Tak je to tady, muzika je nachystaná. Zdravíme do Stříbra, měj se krásně, tady je muzika. Čau.
0: Díky,

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Gentlemen nám na rádiu Čas Rock ukončili tuto hoďku a my pokračujeme. A to z Powerwolf nebudou chybět Unity.

0: pomalu, ale jistě dostaneme až k tomu dnešnímu obědu. A tak se třeba můžete pochlubit, co chystáte. No uvidíme, jak to všechno bude. Zprávy Kristýna, já vám přeju dobré dopoledne.
1: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
4: Autohruška.
3: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Jihlavská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Prostějov z ulice Okružní. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Česko trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahradkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
8: Morava aktuál.
5: Bohumín spustil oficiální WhatsApp kanál pro rychlé zasílání důležitých zpráv obyvatelům. Novinka poslouží hlavně k oznamování krizových situací, dopravních omezení a radničních hlášení. Řekla nám to mluvčí města Jana Končítková.
9: Při posledních povodních se nám potvrdilo, jak důležité je mít k dispozici.

0: krizových situacích. Určitě s ním nechceme suplovat funkci městského webu nebo sociálních sítí, měl by spíše fungovat jako rychlý a stručný poslíček zásadních zpráv.
1: Odběratelé zůstávají v anonymitě, jejich čísla ani údaje ostatní neuvidí. Uherské Hradiště zrekonstruuje další sportoviště. Tentokrát se dočká opravy hřiště v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce zahrnují především kompletní výměnu povrchu. Hotovo by mělo být do poloviny července. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Vor se skladbou Sraž nás na kolena a na ty nás doslova včera dostal na mistrovství světa v hokeji výběr Norska, který nám nasázel 4 góly.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
0: No, jak to komentoval samotný Robert Záruba, teď budu citovat. Nepoužívám to slovo rád, ale je to ostuda. Absolutně jsme se na styl tohoto zápasu nepřipravili. Kritika nešla jen od něho, ale i od samotných hráčů, jako třeba od Horonka, který ten včerejší máč nazval strašidelným kiksem. No a jak to dopadne dneska od 20 hodin a 20 minut s Kanadou, tak o tom můžeme podiskutovat na WhatsAppu rádia Čas Rock, který má číslo 725-33-1155. Dáme to, nedáme to, uvidíme. Jedem.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: 14. srpna dostane Powerwolf prostor na festivalu Rock Castle, který kromě nich nabídne samozřejmě celou řadu světu známých, ale i těch domácích kapel. No a vy je můžete pěkně vidět na vlastní oči, aniž byste museli zaplatit nějaké vstupné. Na rádiu Čas Rock, jak asi víte, probíhá soutěž Tajné úterý, ve které se mimo jiné dneska zadařilo Marcelovi z Vřesiny u Hlučína, kterého jsme poslali na Karbaru do Polska. No a je docela možné, že lístky právě na už zmiňovanou akci budeme mít taky v banku. To vám ale já teď bohužel prozradit nemůžu, takže vám nezbývá, než pozorně poslouchat naše vysílání, mít trošku toho štěstí, které vám samozřejmě přeju. Tak držím palce a přikládám další muziku, tentokrát v podání Párplů, do kterých se dáme za malou chvíli.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rockový festival Karborok 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí Jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Karborok.
2: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Zdravím všechno velevážné rockerstvo, tady je Zbavoš a tady je opět Metalmania. Tak jako každé úterý i dnes od 7 večer na rádiu Čas Rock, o hodinu později na televizi Rebel, dávka muziky. Dneska řekněme Made in Thrash Metal. Těším se na vás.

0: Holka s lebkou, vypsaná fixa, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. Tady je takový krásný článek, dočítám se, že 50 bilionů láhví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad. No, nezní to zajímavě. Čau, zdravím tě, čau.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Nazdar, Tondo, tak to, co ty na to?
1: No, teď jsem to neslyšel úplně celé, bo se mi to pozdě přeplo.
0: Že Prazdroj spustil plně automatický sklad, 50 milionů láhví a žádní pracovníci.
1: No.
0: To je zajímavé.
1: A chudáci skláři nebudou mít co žrát.
0: Přesně, jak si řekl, jo. No, hele, pojďme teď na tu muziku. Traktor, komu?
1: Tak, první řadě bych to zahrál všem hráčům Baníku dneska, a to urvou. Ať to nedopadne, jak v sobotu, že vyhrajeme 3-0 a nedáme ani gol.
0: Jak se to stalo, jak je to možné?
1: No, si vlastní, no, tak jako... Ale bylo to ze hry pod nadtlakem, no. Můžou si všichni říkat, co jsou. Aha. Jako historie se neptá.
0: To je ale stejně dobré, že? 3-0 jsme vyhráli a ani gol jsme nedali.
1: Ano, no, tak jako...
0: To se nestává často.
1: Stane jenom u nás.
0: Výborně, no. Takže pro Baníček, ano, a komu dál?
1: Tak samozřejmě Alešovi, jestli poslouchá. No a všem, co se potí v autě, já nejde jim klima tak jako my.
0: A jej. Kolik máš stupňů?
1: Ale mě je fajně, já jsem spokojený. 28.
0: 28 ukazuje. No, co se dá dělat? Tak přivři okýnko a nedostaneš zánět.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Tedy je konečně.

Konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje tedy tuto středu. Třída Osvobození Odry. Tedy hýří nápady.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Už za necelý měsíc, a to 25. června, se WASP objeví ve spáleném Poříčí, kde se bude konat co jiného než Bison Firefest. No a my si o další takové kulturní akci něco povíme i v těch následujících 60 minutách, které nám vyplní Halloween. A nebo Bring Me The Horizon. Co nás na rádiu Čas Rock čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má nachystané podle všeho Honza Gavelčík, no a já vám přeju dobrou chuť k obědu a pěkné už odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má
4: Auto Pavlas.
5: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
8: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
9: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Tvoří se kolony ve Vítkovicích. Dále jsou problémy taky na trase Vyškov-Olomouc. Na dálnici tady probíhají práce údržby, jinak jezdíme bez větších komplikací.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré úterní poledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Výrazně suché počasí už brzy skončí, taky se mírně ochladí. Novou předpověď zveřejnili meteorologové. Podle televize LTV Plus bude nejchladnější druhý červnový týden. Přes den namíříme na nejvýš 20 stupňů. Časté budou i přehánky.
11: Morava aktuálně.
9: Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezónu vylepšení pro hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany. Novinky mají i koupaliště. Výrazně modernizovaná plovárna se po roční rekonstrukci otevře v Novém Jičíně. Rožnov pod Radhoštěm podpoří budoucí prvňáčky. V rámci takzvaného pastelkovného přispějí rodinám 1000 korun. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
12: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na školní pomůcky, aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby nebo družinu. Chceme proto rodičům alespoň částečně pomoci v období, kdy jsou rodinné rozpočty více zatížené. Předpokládáme, že příspěvku využije přibližně 180 rodin a v rozpočtu máme připravené i finanční prostředky i s případnou rezervou při vyšším počtu prvňáčků.
9: Příspěvek bude možné získat pro děti nastupující do prvních tříd 5 základních škol zřizovaných městem. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Dnes na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Dnešní utkání začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

3 hodiny a 47 minut odstartuje další ročník festivalu Help Days, který se bude konat kde jinde než na stadionu TJ Slezan Frýdek Místek. 2 dny napráskané skvělou muzikou, o kterou se kromě Harleje, který nám právě teď na rádiu Čas Rok dozněl, postarají Dimitri, Porta Inferi, 100 na 100, Metal Factory, Ahart, Ingot a celá řada dalších vystupujících. K tomu proběhne dražba unikátních předmětů, ze které půjdou penízky pěkně Českému Červenému kříži, takže jestli se chcete přijít skvěle pobavit a ještě k tomu udělat něco pro ty, kteří to potřebují, není nic jednoduššího, než se od 5. června této skvělé akce, na kterou jste všichni srdečně zváni, zúčastnit. No a pokud se pro změnu v červenci chystáte do Vizovic na Mástry, tak tady je něco pro vás.

0: No, dívám se na hodiny, za 9 minut bude 12:30, možná, že se právě teď chystáte, přátelé, dát si něco k obědu. A k tomu se hodí i tato informace, která se objevila na jednom nejmenovaném serveru, a to, že dneska zhruba na 2 hodiny zavře řetězec KFC svoje filiálky. Přesný časový harmonogram sice šéfka této jídelny neuvedla, tak bacha, ať nestojíte u výdejního okénka zbytečně a ještě k tomu s prázdným žaludkem. Důvodem je přechod na nové digitální systémy, tak na to myslete a jeďte si dá to kuřátko někde jinde, když po něm tak toužíte a máte na něho chuť. No a Rádio Čas Rock vám k tomu bude hrát, a to za přispění Bad Company, Disturbed a mnoho dalších. Tak dobré odpoledne.
1: Čas Rock. Čas Rock.
2: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rádio Čas Rock, kapela, která si říká Reo Speedwagon. No dlouho jsem nejel vlakem, no co se dá dělat? A jak je na to Mláďa? Zdravím tě, čau.
1: Čau, Honziku.
0: Tak, jak jsi na tom, prosím tě, ty marode?
1: Tak je to lepší, ale ještě to není ono, no.
0: Stále? Ještě neskáčeš přes kaluže, jo?
1: Ne, až budu skákat přes kaluže, tak zase i tu bedinku toho zlatavého moku naložím do auta.
0: Kurde, bele, tak přejeme brzké uzdravení, no a vybral si Hammerfall.
1: No, tak protože ty jsi tam pustil ten Halloween, ne? To si asi všechny pozýval, asi Kiske bude host na...
0: Tak.
1: A Mantejti, že? No, tak budeme pokračovat kytarovce, tak dáme Hammerfall pro všechny skáně a věrné a hlavně i pro ty posluchače, co nás taky dálky. Teďka zrovna ten kolega z toho Střínca, z toho Stříbra, jo?
0: Z toho Stříbra.
1: Tam byl ten VU, tam byly BVPčka asi a to.
0: No, podívej se.
1: Jo, až... Oni mají asi problém nám někdy rozumět, si myslím, bo jak... Když já jsem byl na vojně v Kolíně, tak vím, o čem mluvím, no.
0: Ano, víme, co myslíš. Každopádně, co tě postihlo za moribundus?
1: Ty, nevím, normálně naraz mě přestali poslouchat nohy.
0: Ale...
1: Takže mám nějak suchý květen, bo si ani to pivo nenaložím do auta, že? Tak...
0: Aha, jej. Takže poleháváš, posloucháš Rádio Čas Rock.
1: Tak, no a teď, jak jsi říkal před hodinou, než volal Tonda, že tam jako vyměnili za linku, vyměnili lidi, tak jak to řekne Bolek, a co s těma lidma, no? Můj pivovar, moje lidi, ne?
0: Máš rejt, kamaráde, tak jo, velké díky za zavolání a uzdravuj se, čau.
1: Díky, Jany, za skladbu, čau.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: starý Jičín.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Tak jsme se s Bostonem dostali až ke 13. hodině. No a na rádiu Čas Rock se bude pokračovat s Akceptem, taky jsou nachystaní Anthrax. A nebo Masterplan. To je jenom zlomek z toho, co nás na rádiu Čas Rock čeká a zazní, no a podíváme se taky, jak si vede novinka týdne. Tak dobré odpoledne.
1: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
6: Autohruška.
5: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Kolony se tvoří ve směru do centra města před Jirskou osadou. Vážná nehoda se řeší u obce Tišnov na Brněnsku na výjezdu na Černou horu. Tady osobní auto narazilo do stromu a nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Tučkově.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Odboráři chystají stávku. Jednodenní protest vyhlásili na pondělí 1. června. Nesedí jim totiž změny ve státní správě a rušení odborných týmů. Jejich kroky podporují taky další odborníci ze státní správy.
10: Morava aktuál.
7: Tělocvična v ostravských Třebovicích znovu ožívá. Po několikaleté rekonstrukci se totiž otevřela veřejnosti. Více nám k tomu už řekl Petr Havránek z tiskového oddělení ostravského magistrátu.
11: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části a pořádání kulturních akcí.
7: Náklady na opravu byly téměř 6 milionů korun. Olomoucká fakultní nemocnice zmodernizovala rehabilitační oddělení. Moderní přístroje pomůžou hlavně pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech. Z rehabilitací tu teď pomáhá i virtuální realita. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20:20. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Rádiu Čas Rock nám doznívá Arakain. No a my teď trošičku zrychlíme, dáme si trošku jiný soudech, protože je před námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na Facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka.

0: Na rádiu Čas Rock Akcept netřeba dlouze odlašovat a když jsme si už udělali na pár minut hudební výlet k těm našim německým sousedům, tak si přátelé představte, že tam vám napíše doktor neschopenku i na to, že jste to včera večer na kocandě přehnali a máte druhý den kocovinu. Pokud má pacient kvůli alkoholu, a teď budu citovat, nevolnost, motání hlavy, migrénu nebo je úplně mimo fokus, doktor ho může normálně uznat práce neschopným. No, ještě, že to neplatí u nás, protože nevím, kdo by tady asi u nás fachčila.
1: Boži, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samozřejmě fachčí, makat!
2: Jseš prezident do brácha nebo co? Kdo tady poročíš?
1: Jak to se mnou mluvíš, ty prde? No to je prčoviči! Co ty hovne? No hovni! Ty půjdeš!
3: Čas rok!
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0,3. Citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Horký žeslíže, no a my si budeme hrát pěkně česky. Zdravím tě, Dušane, čau.
1: Čau, zesidla, tenhletý, zdravý Dušan. Včera jsem se nedovolal, nebylo mi souzenou, chtěl jsem to urvat u tebe, potom ani u Hanky, co mi to nepovedlo, k tomu 15. výročí založení Rady a Čas Rok. Já to poslouchám hned od toho prvního roku, tak jako Láďa Zmaranová, tím toho taky zdravím, ať se brzo uzdraví, až může vytáhnout ten pitný režim z toho auta, když tak mu tam přijedu to pomoct. Destou nebo nikým, takže za radí slavnost od Citronu bylo nebýt Radima a Standy, tak jsme lidově řečeno vytí. Tak zdravím rokovou rodinu, nové členy a všichni si užívají a poslouchají pravou rokovou hudbu a dodržují hlavně pěkný režim.
0: Tak, velké díky za dodatečné přání, protože a to díky patří samozřejmě vám všem, protože díky vám je Rádio Čas Rok tam, kde je. Bez vás bychom nebyli vůbec nic. Moc děkujeme, že nás posloucháte, tady je Citron, mějte krásně.
1: Díky moc, no, mějte čau.
0: Ahoj, ahoj, a když jsme u toho přání, tak mám tady ještě i SMSku od Dušana. Čau, dnes se má náš Sebík 9 roků, chlapák jeden, tak mu přejeme jen to nejlepší a když tak mu tam něco puste. Díky moc, není záč, tak Sebíku, za celou naší partu, všechno nej.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry.

0: Za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje tedy. Dnes třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Tak jsme to stihli. Je přesně 14 hodin, jestli se vám přiblížil Fajron teranní směny, tak si ten dnešní zbytek dne krásně užívejte a my budeme na rádiu Čas Rok hrát dál. A to ve spolupráci s Running Wild, taky Nickelback. A nebo Simple Plan. Mrkneme se taky na jednu chystanou akcičku a bude toho určitě mnohem a mnohem víc. Tak dobré odpoledne, přátelé.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
5: Autohruška.
4: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
6: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

0: Pražský hrad, Ostrava.
1: Zdržet se teď můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra Ostravy. Tady se tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Blansku v ulici Erbenově. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Tučkově. A na Brněnsku si dejte pozor taky na trase Tišnov Černá Hora. Tady osobní auto narazilo do stromu.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 630% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
4: Morava aktuálně.
1: Ostravské Dolní Vítkovice se promění ve vesmírnou základnu. Do areálu dorazí unikátní 18-metrová mobilní raketa Spacebus, která nabídne nejenom špičkovou virtuální realitu, ale i bohatý program. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici může akce školáky inspirovat i k dalšímu vzdělání.
5: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. A to je fajn. Tak dámy a pánové, určitě přijďte se podívat na Spacebus, který bude v pátek a v sobotu v dolní oblasti Vítkovic a určitě se přijďte podívat, podporuje to Rádio Čas.
1: Raketa Spacebus už v pondělí zamířila do Krnova, dnes do Bruntálu, zítra je v Havířově, ve čtvrtek pak v Novém Jičíně. Zlín chystá opravu kulturního centra v části Malenovice, počítá s úpravou hlediště a multifunkčního sálu. Zachovány budou prostory pro městskou policii a zůstane tu i kryt civilní obrany. Práce by mohly začít ke konci roku. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu

odpolední vysílání Rádia Čas Rock jede na plné obrátky a nás v něm čeká kapela, která byla v roce 2023 taky součástí našeho festivalu Holba Rock na grilu. No a ten letos vůbec poprvé nabídne zahraničního hosta, to Pretty Maids, kteří za námi přijedou ze země, která si aktuálně v tabulce mistrovství světa v hokeji ve skupině B drží 7. pozici. Ano, jedná se o Dánsko, kde se ale dělá skvělá muzika. A o tom se přesvědčíte na vlastní kůži, pokud se od 24. července za námi k Opavskému Stříbrnému jezeru zastavíte. Kromě nich se můžeme těšit i na Citron, Aleše Brichtu, Tři sestry, Witch Hammer a další skvělé kapely. Na www.časrock.cz najdete předprodej stupenek, které začínají na ceně 1299 korun českých, za které si tam užijete 2 dny skvělé zábavy.

0: Je 26. května, no a v tento den roku 1990 bývalá manželka Angie zažalovala Davida Bowieho a chtěla po něm 56 milionů dolarů. No, požár v domě Erika Claptona v roce 96 způsobil škodu ve výši přes 1,5 milionu liber. Clapton jen s vypětím všech sil a za pomoci hasičů uchránil unikátní sbírku kytar. Tommy Lee, tak ten byl v roce 2000 uvězněn na 5 dnů za porušení podmínky v pití alkoholu. I takové věci se stávaly. No a v roce 2002 britská MTV odvysílala první díl sitcomu Osbournovi. Taky jsme se v roce 2004 stali vítězi hokejového mistrovství světa, tak uvidíme, jak to dopadne letos a svátek tak ten slaví Filip. Jestli mezi vámi nějaký je, tak všechno nejlepší a za chvíli vám od nás půjdou párply z písní, která se jmenuje Endia. Radio Čas Rock. Radio
1: Čas Rock. Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Skvělý kousek. Deep Purple na rádiu Čas Rock, kde mě za malou chvilku už vystřídá naše Vrána. To znamená, že máme co? Po půl třetí. No a tak si ještě před mým odchodem zahrajeme podle vás 725 33 1155.

A to byli Nickelback, no a na rádiu Čas Rock si teď dáme písničku podle vás. Čau, skvělé rádio, prosím, můžeš zahrát pro kluky do dílny do Bystřice pod Hostýnem. Díky, Marek. Taky bych chtěl něco na cestu a pro Martinku zahrát něco Abra a měl jsem tady ještě i Roba na drátě, ale bohužel se to nějakým způsobem přerušilo, ale to vůbec nevadí. Každopádně chce zahrát všem, kteří poslouchají rádio Čas Rock, kteří sledují hokej a kteří jsou prostě fajn lidi. Tak jo, velké díky za pozdrav. On mimo jiné poslouchá rádio Čas Rock minimálně 5 let, taky nám přeje dodatečně všechno. Nej, my si toho moc a moc vážíme. Tak se mějte krásně, no a uslyšíme se zase zítra. Vrána je nachystaná, snědla privináček a může jít na vás. Čas Rock.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: starý Jičín.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Zdravím všechno velé vážené rockerstvo, tady je Zbavoš a tady je opět Metalmania. Tak jako každé úterý i dnes od 7 večer na rádiu Čas Rock, o hodinu později na televizi Rebel, dávka muziky. Dneska řekněme Made in Thrash Metal. Těším se na vás.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Co je lepší závěr hodinky než podání Ozzyho a Just Want You. 15. je tady a společně s ní taky úterní odpolední drive. Od mikrofonu a ze studia Rádia Čas Rock už vás zdraví vaše Vrána. V dalších 60 minutách to budou ale taky Battle Beast. Corey Taylor. Eva Ghost. Společně mrkneme na silnici a přihodím i novinku tohoto týdne, kterou pro vás vybíral Hans. A to není zdaleka všechno. Tak fajnové úterní odpoledne a jde se na zprávy.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Řekneme to rádi a nahlas.
4: Nejlepší auta má Pavlas.
5: Auto Pavlas.
6: Auto Pavlas.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne. Těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
9: Golf Park Lhotka. Buďte u toho. Bude to zážitek.
10: Doprava se aktuálně může komplikovat v centru Ostravy na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra města. Tady se můžou tvořit kolony a zdržíme se v Ostravě taky na Mariánskohorské ulici před centrem města, před Jirskou osadou. I tady si dávejte pozor.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ceny dálničních známek se příští rok zvyšovat nebudou. Ministerstvo dopravy ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily ale z návrhu vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie.
13: Morava aktuál.
10: Moravskoslezský kraj podpoří kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
14: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
10: Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty s nadregionálním a mezinárodním přesahem. Zlínský kraj v červnu spustí nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Autobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, využijí zejména lidé z Uhersko-Hradišťska. Doplní dosavadní krajské linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů. Čeští hokej.

0: čekáte, co bude? No, novinka tohoto týdne, 12 minut po 15. hodině v úterním odpoledním driveu. Připomínka z brusu nové muziky, kterou pro vás tentokrát vytáhl Hans a dal si zatraceně záležet, takže do nedělní půlnoci máte prostor i vy si to naposlouchat a dát vědět.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Watch the Sky Fall, tohle byly Battle Beast, tady na rádiu Čas Rok na úterním odpoledním driveu, taky pohled na silnice, lépe řečeno to, co jste poslali, tak ty vaše bonzy teď pustím ven. Tak bacha si dejte, pokud se pohybujete ve směru na Slezskou, protože na té lávce u Bazalu, tak tam stojí trojnožka, měří a u Bezruče nahoře se to vybírá. Tak ať náhodou nejste lehčí o pořádnou dávku. A naopak těší o nějaké ty bodíky. Jo? Takže Liborovi díky za tenhle ten bonz, který přišel na 725-331-155 a mám ještě dva. Trojnožka, tak ta hlídá rychlost v Koblově, z kopečka dolů. Tak rádi jezdíte-li jakože takzvaně šusem, tak opatrně. Nohu na plynu nemoc, jako na silno. A pozor si dejte inman na Mariánsko-Horské, protože přes všechny ty dopravní trable a zácpy nám to tam křižuje trojkový sup a číhá na svou kořist. Tak díky za vaše hlášení ze silnic, kdyby náhodou něco, dejte vědět, takhle jednoduché to je. No a nejenom za volant už letí The Black Keys, Alice in Chains, Bad English a určitě bude prostor i pro tu vaši oblíbenou. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
2: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hantr a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.

Pěcky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

0: Alice Chains, vy posloucháte Rádio Čas Rock, blíží se 3:15. A muzika podle vás tentokrát vítám z Boca Poučales pro všechny borce od Špicera a také všem řidičům, kteří momentálně teď tvrdnou v kolonách šloby. Tak kdy na jste jsou připraveni, Petře, tobě šťastnou cestu, dobrý dojezd a dneska ti to uteče.
1: Odpolední

0: je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: to není zdaleka všechno. Mrkneme na další oslavence, protože je co slavit. 26. květen je třeba i váš den. Nejprve ale zprávy.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
6: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
7: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník.

0: Ostrava.
1: Aktuálně jsou stále problémy v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před jírskou osadou tady se můžeme zdržet a odstavené auto nás může potrápit na výjezdu z Nového Jičína ve směru na Valašské Meziříčí před Hoclavicemi. I tady buďte opatrní.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Výrazně suché počasí už brzy skončí, taky se mírně ochladí. Novou předpověď zveřejnili meteorologové. Podle televize LTV Plus bude nejchladnější druhý červnový týden. Přes den naměříme na nejvýš 20 stupňů. Časté budou i přehánky.
4: Morava aktuál.
1: Dobrovolní hasiči v Ostravě mají nové cisterny. Získali je celkem 4 jednotky, a to v Radvanicích, Koblově, Heřmanicích a Antošovicích. Další 3 jednotky auta dostanou v následujících měsících. Rožnov pod Radoštěm podpoří budoucí prvňáčky. V rámci takzvaného pastelkovného tu přispějí rodinám 1000 korun. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
5: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na školní pomůcky, aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby nebo družinu. Chceme proto rodičům alespoň částečně pomoci v období, kdy jsou rodinné rozpočty více zatížené. Předpokládáme, že příspěvku využije přibližně 180 rodin a v rozpočtu máme připravené i finanční prostředky i případnou rezervou při vyšším počtu prvňáčků.
1: Příspěvek bude možné získat pro děti nastupující do prvních tříd 5 základních škol zřizovaných městem. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Dnes na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Dnešní utkání začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.
3: Odpolední drive na Rádiu Čas Rock.

Tohle byly Skillet na rádiu Čas rok 8 minut po 16. hodině a v kalendáři 26. květen roku 2026. Tak mrkneme, kdo co dneska slaví. Filip a Filipa, taky Hermiona, mají dneska svátek, takže holky, kluci, rokoví, všecko nejvíc, nejlepší k vašim jmeninám. A pojďme i na historické události, protože je tady jedna vymazlenější než druhá. V roce 1923 se ve Francii v tento den jel poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. Přesně před 40 lety, v roce 1986, přijalo Evropské hospodářské společenství evropskou vlajku. A šoupneme se ještě kousíček, jako spíš do novověku, k nám, protože dneska je to přesně 2 roky, kdy jsme vyhráli domácí mistrovství světa v ledním hokeji v Praze. A v muzice se 26.5. taky dařilo, jakože ne, že ne. Přesně před 60 lety v Londýně ve studiu Abbey Road nahráli Beatles Žlutou ponorku. Když se koukneme dál, tak v roce 2002, 26. května, odvysílala britská MTV úplně první díl sitcomu Osbournovi. A jaký to byl trhák? V roce 1972 se narodil bývalý bubeník Oasis, Alan White, a v roce 1964 Lenny Kravitz. Všechno podstatné z muziky 26. 5. jako vždycky na webu časrock.cz.

0: Čas rok, 16 hodin, 21 minut. K tomu doplním ještě, co můžete 26. května vlastně všechno dooslavit, jestli jste se teda už do toho nepustili na plné pecky. Jak vás znám, tak už jedete od božího rána. Nicméně, doplnění k 26. květnu, na dnešek připadá Den Drákuly, dneska slaví taky borůvkový cheesecake, papírová letadla, na dnešek připadá i Světový den jako zrzeček a zrzků, takže vy, co máte zrzavou palici, dneska slavíte a že je co oslavovat, co si jako budeme. Dneska je taky Evropský den sousedů třeba a možná byste se mohli někomu i omluvit. Tam, kde víte, že to stojí za to vyžehlení, protože jste něco posmolili, tak do toho jděte, protože dneska je ten den. Ten den, jakože umění říct, promiň. A to je dost důležitá věc, tohleto umět. Takže si vyberte, oslavte si to, co chcete a to, co potřebujete. A jestli máte někoho v okolí, kdo dneska slaví, ať už je to cokoliv, popřejte mu originálně. Vyberte muziku z našeho archivu, přidejte k tomu vlastní přání, dovětek, něco a hrajte třeba hlasovku na WhatsApp nebo pošlete SMSku a my to už za malou chvíli pustíme ven. Do té chvíle třeba Judas Priest, Twisted Sister nebo Debus Troll.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.

Demustrol, něco mi schází. Tady v úterním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. A tady v úterním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock taky jedno velké narozeninové přání. Za prvé, dneska slaví náš Vojta Korduliak. Takže doporučuji, abyste mu zahltili Messenger, telefon. Prostě znáte ty komunikační kanály, hezky mu to tam nasekejte a popřejte mu. Všecko nejlepší, já se na to chystám za hodinku. Ale narozeniny má dneska taky Lukáš. Hodíš mi tam prosím od Ironu Fear of the Dark. Já ty svoje narozky půjdu za chvíli, až skončím v práci, zapít do hospody u hokeje a bude to i pro ty, co jedou taky do Bratislavy v sobotu na Irony. Díky, Lukáš. Tak Lukino, všecko nejvíc nejlepší dnešním narozeninám za celou smečku rádia Čas Rock a tady máš dlouhé, předlouhé, ale nádherné mají dny.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 Kč.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Insane, já Joe si nepohlídal záda, musím se přiznat k jedné věci, když jsem tenhle ten song slyšela poprvé, tak to nebylo na sluchátkách, ale bylo to jenom tak z repráku a musím říct, že Polimu jsem v té závěrečné sloce rozuměla, ne zmije si počká ráda, ale svině si počká ráda. No, význam asi úplně stejný, nevadí. Za minutu 17. hodina, odpolední drive letí do další 60 minutovky. Pan Optiko, tady rozjede ďábelský bál. Přihodíme tlak.

0: teď zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
1: Čas rok.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
10: Řekneme to rádi a nahlas.
11: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
12: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
13: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
14: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
15: Aktuálně jsou problémy v Kroměříži, v ulici Stoličkově, kde boural autobus s osobním autem. Nehoda nás potrápí taky v Blansku, v ulici Erbenově, tady se srazila dvě auta. Vážná nehoda se řeší u obce Veselí nad Moravou na Hodonínsku, na výjezdu na obec Blatnice pod svatým Antonínkem. Bouralo tady nákladní auto s osobním, na místě jsou záchranáři. A záchranáři zasahují taky v Brně, v ulici Odbojářské, osobní auto tady srazilo cyklistu.
1: Rádio Čas Rok.
14: Zprávy.
15: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 36% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
16: Morava aktuálně.
15: Tělocvična v ostravských Třebovicích znovu ožívá. Po několika leté rekonstrukci se totiž otevřela veřejnosti. Více nám k tomu už řekl Petr Havránek z tiskového oddělení ostravského magistrátu.
17: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části a pořádání kulturních akcí.
15: Náklady na opravu byly téměř 6 milionů korun. V brněnské Líšni vznikne park. Na zavlažování zeleně nebo ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu, zachycenou ze střech okolních domů. Práce by mohly začít ještě letos a skončit mají za 2 roky. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20. hodiny a 20. minuty. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu.

A také nechtěl bych ti říct, tady na rádiu čas rok, 12 minut po 17. hodině, slíbila jsem vám jedno žhavé info od Alice Kupra, od Plodin Drive, tak tady ho máte. Na důchod rozhodně ještě není čas. Tohle to prohlásil v jedné z epizod televize AXS, legendární Alice Cooper. Já jenom připomenu takovou jako třešničku. Na začátku února letos oslavil 78 let a rozhodně nemá v plánu pověsit mikrofon na hřebík, obout bačkory, válet se doma u krbu a nebo se omezit na to, že bude hrát jenom svůj milovaný golf. Vůbec. A tady je vysvětlení samotného Alice. Vždycky jsem říkal tohle. Pokud uděláme koncert a nikdo na něj nepřijde, pak je čas na penzi. No ale to se ještě nestalo. A rozhodně se to nestane. A když spočítáte, že odehraje 130 show ročně, tak to je masakr. No a dvakrát se letos zastaví i v České republice, abyste měli přehled. 30. června to bude Loxpeed Arena Plzeň, 6. září pak Pražské výstaviště. Takže hned na dvou místech můžete Alice vidět na startu prázdnin a na konci letních prázdnin. Já si myslím, že se potkáme buď tam, nebo tam. Protože Alice, i když mi utáhne na 80, pořád válí, má co nabídnout. A snad to nebude nic proti ničemu, když vám v polovině června nabídnu i jeho novinku, o kterou se postaral a natočili dokonce jako duet, ale víc vám neprozradím, na to si počkejte.

Zdravím všechno velé vážené rockerstvo, tady je Zbavoš a tady je opět Metalmania. Tak jako každé úterý i dnes od 7 večer na rádiu Čas Rock, o hodinu později na televizi Rebel, dávka muziky. Dneska řekněme Made in Thrash Metal. Těším se na vás.

0: Infinitum tady na rádiu Čas Rok. Doufám, že nejenom Pavlík ze Šafova měl teď velkou radost, protože tohle je pecka jako savokána. 17.27, malý pohled na počasí, rosničky taky už neví co by, jako, takže se to mění den co den. Takže z toho slunečného týdne až do konce příštího týdne, tak se stalo zase úplně něco jiného. Tak počítejme s tím, že na Moravě a ve Slezsku zítra slunečno, sem tam by ale mohla proletět bouřka kolem poledne, ta naděje tak 50/50 a teploty 26 až 29. Čtvrtek převážně slunečný, pátek jak by smet, tady jsou teploty předpokládané někdy mezi 21 až 25 stupně Celsia. Sobota s odpoledními přeháňkami, neděle zase slunko a 25. No a příští týden jako naopak se, sem tam déšť, sem tam sluníčko. To zase budou mít slimáci na zahradě pošušňáníčko.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Lukáš, dáme se jedno pesovní dílo, já tomu říkám přešitá letní bombice, ale ta se fakticky povedla. Takže všem, co poslouchají, všem, co se chystají na dnešní večerní zápas s Kanadou, protože pitný režim, ten je důležitý, však víme, že je odušené, tak zdravím také do sídla temnoty a vás všechny, co už máte připravené vlajky, dresy, pitíčko, zásoby jídla, protože to je důležitá věc. A hlavně, kdo se chystáte fandit na plné pecky už dnes večer.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tam čert nemůže.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: I rokeři mají své dny. Dorazte na 18.

0: Hrad, Ostrava.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
3: Autohruška.
2: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: vypadá na mistrovství světa v ledním hokeji a také pozvánka na zítřek. To všechno nebude chybět. Teď ale zprávy.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Tom Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Autopavlas.cz.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Pozor si aktuálně musíme dávat. Na Brněnsku u obce Pohořelice na výjezdu na Žabčice bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Odbojářské. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Nehoda nás potrápí stále taky v Kroměříži v ulici Stoličkově. Srazil se tu autobus s osobním autem a vážná nehoda se řeší na Hodonínsku na trase Veselý nad Moravou, Blatnice pod Svatým Antonínkem. Srazilo se tu nákladní auto s osobním.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Odboráři chystají stávku. Jednodenní protest vyhlásili na pondělí 1. června. Nesedí jim totiž změny ve státní správě a rušení odborných týmů. Jejich kroky podporují taky další odborníci ze státní správy.
6: Morava aktuálně.
4: Ostravské Dolní Vítkovice se promění ve vesmírnou základnu. Do areálu dorazí unikátní 18-metrová mobilní raketa Spacebus, která nabídne nejenom špičkovou virtuální realitu, ale i bohatý program. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici může akce školáky inspirovat i k dalšímu vzdělání.
7: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. A to je fajn. Tak dámy a pánové, určitě přijďte se podívat na Spacebus, který bude v pátek a v sobotu v dolní oblasti Vítkovic a určitě se přijďte podívat, podporuje to Rádio Čas.
4: Raketa Spacebus už v pondělí zamířila do Krnova, dnes do Bruntálu, zítra je v Havířově, ve čtvrtek pak v Novém Jičíně. Zlínský kraj v červnu spustí nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Autobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, využijí zejména lidé z Uhersko-Hradiška. Doplní dosavadní krajské linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pohodový úterní podvečer přeje Honza Gavelčík.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Je to tak, před námi je poslední hrací den základní skupiny, tedy na našem českém národním týmu. Takže mrkneme trošku podrobněji na 89. mistrovství světa v ledním hokeji, které letos padlo do Švajcu. Ta čtvrtfinálová matematika je celá jednoznačná. Dneska jen tříbodová výhra nad Kanadou uchrání náš národák od stěhování a taky docela slušně těžkého soka právě ve čtvrtfinále. Takže dneska opravdu není kam uhnout. Vaše tipy klidně ještě sem na 725-33-1155. Jestli budete koukat, nebo po včerejšku ne, a radši si pustíte třeba nějaký Seroš, anebo budete fandit až do posledního dechu. Klidně to můžeme společně probrat. A hlavně, vaše tipy, teď je ten vhodný čas, jako jestli letos bude placka pro nás nebo ne. A koho třeba tipujete na celkového vítěze celého šampionátu? To mě taky zajímá. Já to mám docela jasno. Ne vždycky ten tip samozřejmě vyjde, ale myslím si svoje. No a co vy? Klidně se rozepište. Máme na to ještě spoustu času. A k tomu si budeme hrát třeba jak chcete, tak Breaking Benjamin. A jednu dnešní oslavenkyni, protože jeden kousek přesně dneska slaví kulatin. Tak se do toho taky opřeme.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

Tohle byly Breaking Benjamin a já jsem slibovala ještě jednu oslavenkyni, nebo spíš jednoho oslavence, záleží, jak to berete. V odpoledním driveu je to právě 40 let, přesně dneska, protože 26. května 1986, tedy přesně na den před 40 lety, vyšla třetí studiovka švédské formace Europe. A vy už tušíte název, samozřejmě The Final Countdown. Ten první single, ta vlajková loď, vůbec tou vlajkovou lodí ani singlem neměla být. Vlastně ta, která jim vytesala tu nesmrtelnost nejenom do kamene, ale do všech našich gramofonů a potom přehrávačů magnetofonových pásek a CDček, protože The Final Countdown byla původně zamýšlena jen jako vykopávačka pro koncerty, ať už v hale nebo na stadionech, a nikdo, fakt jako, že nikdo netypoval, že se z ní stane takový hit, jaký do dneška je. Původně dokonce i někteří členové kapely to nechtěli vidět jako samostatný single a chtěli, aby tím tou vlajkovou lodí a tím, co vykopnou a tím singlem, který vykopne celou desku mezi fanoušky a do světa, tak chtěli, aby byla Rock the Night. Tady ale zasáhl naštěstí zpěvák Joey Tempest a prosadil se svoje a udělal zatraceně dobře, protože The Final Countdown zajistila Europe nehynoucí slávu. A i když má přesně dneska tahle kráska 40, tak zub času ji neubral ani na tempu, ani na zpracování, prostě pecká jako avokáda, jak se sluší a patří. Tak asi tak. Tímto vás nechci k ničemu nabádat, ale kdybyste nechtěli koukat na hokej, tak doporučuji, že si tu desku můžete šoupnout do přehrávače a dát si ji celou, protože tenhle otvírák The Final Countdown celého stejnojmenného alba se prostě povedl. Tím nechci říct, že ty ostatní singly a songy se nepovedly, právě naopak, a proto vás nenápadně nabádám k tomu, abyste si tu desku pustili celou a dali si těch 10 kousků tak, jak hezky leží, běží a hrají po sobě, protože koncepční věc je koncepční věc, ale třeba to vidíte úplně jinak. A jestli to dneska neplánujete udělat, tak vám dám aspoň tu vlajkovou loď, která přesně dnes slaví 40. A jestli chcete, tak se zastavte na megakoncert našeho velkého bráchy Rádia Čas, protože ji uslyšíte na jediném místě v České republice letos a to bude Ostravar Arena a právě Megáč Rádia Čas. Všechno najdete na webu časradio.cz. Jestli se potkáme, to se uvidí, ale můžete dneska oslavit alespoň toto, protože je fakt skvělá. Ne? Můžete mít jiný názor, chápu, jasně, ale na druhou stranu, co může být lepšího? Odpolední.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zrůstu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Předávě Ash Frehley a taky naposledy muzika podle vás v dnešním odpoledním driveu 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rádio Čas Rok a Medocku před 6:45 se na posledním dnešním odpoledním driveu taky někdo z vás vybere muziku. Andrej, čau.
1: Ahoj.
0: Tak povídej, Layboy od Alkáču je připraven, komu to pošlem?
1: Všem posluchačům i k vám do rádia a tobě především.
0: Děkuju moc. Já myslím, že to stačí, úplně bohatě.
1: Jo.
0: Tak jo. Krásný večer přeju. Jo. A tady to je. Děj se, ahoj.
1: Taky.
0: Čau.
1: Ahoj.
2: Odpoledne.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6.

0: starý Jičín.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

0: Metlovýst udělali tečku s úterním odpoledním drivem tady na rádiu. Čas Rock je připraven z Brusinový díl Metalmánie, taky z Baboš. A vy si užijte krásný úterní večer. Čau.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
8: Autohruška.
7: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj rockeři a rockerky, vítám vás při startu dalšího dílu Metalmánie. Docela mě, přiznám se, začalo bavit trošku pátrat po moderních médiích a sociálních sítích a hledat kapely, které nejsou až tak známé, a zkusit vám i tyhle ty smečky naservírovat. Proto dneska to bude přesně takhle. Vybral jsem muziku, která mému uchu hodila, a jsem zvědav, jestli vašemu taky. Začali jsme na jihu Evropy. Řecko, to je zásobárna nejenom sluníčka, ale i muziky. Kapela Chronosphere. Formace, která začala fungovat v roce 2009, ale oficiální start až o 3 roky později, 2012. Alb mají několik, sáhli jsme na to druhé. Deska z roku 2014, Embracing Oblivion. No a skladba Brutal Decay. No a budeme pokračovat, protože z Řecka půjdeme do Anglie. Kapela Evil má alb na svědomí více než předchůdci. Já mám hodně rád jejich debut Enter the Grave z roku 2007. Takže tady máte další klipovku.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete Metalmanii. Dneska takové tipy na thrash metalové bandy. Evil, to je banda, která vznikla, jak jsem říkal, v roce 2004. Jak bývá zvykem, rotovali se v kapele muzikanti. Evil patří ke sestavě Smeče, které se označují za kapely, které chtěly na přelomu milénia oživit slávu thrash metalu. My jsme v klipu, který jste poslouchali a sledovali, sáhli na jejich třetí fošnu. No a protože je to fajn muzika, tak vám jak do vašich televizí, tak i do rádií od téhle party přidám klip další. Tentokrát sáhneme na desku z roku 2021. Tady jsou Evil.

Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. V dnešním díle Metalmanie se opět věnujeme mému oblíbenému metalovému šuplíku a kapelám, které nejsou až na výjimky tak profláknuté. Musím se přiznat, že mě tohle pátrání po muzice docela baví. Často tak trávím prostor především v autě na cestách. Za námi jsou Evil, před námi Exmortus, tihle trašeři z Ameriky, spatřili světlo světa už v roce 2002 a do v podstatě dnešní doby mají na svém kontě už 5 alb. V kapele, jak to bývá zvykem, se protočila hromada muzikantů. Jediným stálým zůstal jistý Jadran González, který k kytaře čas od času dodal i solový zpěv. My sáhneme na prostředek jejich diskografie, a to desku Slave to the Sword z roku 2014.

Tak přátelé, dnešní Metalmania se zcela nezadržitelně blíží do svého závěru. A ten závěr, tak ten, řekněme, vyplní závan severního větru. My totiž půjdeme na sever Evropy, půjdeme do Finska. Ve Finsku je obrovská hromada nejrůznějších kapel věnující se metalovému žánru jako takovému. My ovšem sáhneme na kapelu Last Society. Venku 4 alba, nabídnu desku z roku 2016 s názvem Brain Dead. Tak přátelé, mějte se fajn, tady ještě jedna skladba a za týden se opět na vás budu těšit s další Metalmanií. Já jsem Zbavoš a přeju dobrý poslech a ostrý zvuk.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Radio Čas Rock.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.

0: Podcast Rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
2: Řeknem to rádi a nahlas.
3: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
5: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.

Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
2: Autohruška.
1: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
3: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Pěcky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Čau ve spolekrokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který odstartujeme velice důležitou informací ohledně kapely Static X. Tato americká partička na svém oficiálním profilu oznámila, že všechny koncerty, které měly na letošní rok domluvené, ruší. Důvodem jsou údajně vážné zdravotní problémy blíže neurčeného původu, se kterými bohužel nejsou schopni koncertovat. No a to znamená, že si je v tom případě neužijeme ani na festivalu Rock for People, na kterém měli dostat prostor ve středu 10. června. Co se dá dělat? Nezbývá, než popřát brzké uzdravení a návrat na koncertní pódia.

Static X, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s legendárními Deep Purple, kteří, jak víme, se 3. července pochlubí novým albem. To si budeme moci přehrát hned na několika nosičích, jako je třeba magnetofonová páska. No a při této příležitosti si pro svoje fanoušky nachystali opravdovou lahůdku, a to spojení se švýcarským výrobcem audiotechniky firmou Revox. Ta dává do prodeje exkluzivní kotoučáky v limitované edici 25 kusů s označením B77 MK3. Jeden kousek tohoto stroje vyjde v přepočtu na víc jak 400 tisíc kaček, ale to není všechno, protože k dispozici jsou i gramofony s cenovkou 140 bíků anebo bezdrátové repráky, které přijdou na víc než 14 litrů. No, tak to je docela slušný příběh.

televizi Rebel, tak jako na rádiu Čas Rok, pokračuje pořád Víkend, a to s kapelou Evanescent, která dokončuje práce na svém dalším studiovém zářezu. Ten bude její šestý v pořadí, vyjde 5. června, bude na něm 12 písní a my si tu, která si na něm bude držet třetí místo v pořadí, dáme v plné parádě. Celý tento výtvor bude pojednávat o dopadu digitální technologie, se kterou se vytrácí ta naše lidskost, a dostáváme se do situace, ze které jsme tak nějak na větvi.

Toto byly Evanescence a my s další muzikou ještě v těch státech zůstaneme, a to s kapelou Birtut, která má v plánu v polovině letních prázdnin vypustit do světa nové album. V srpnu se tak od nich můžeme těšit na pořádnou dávku poctivé muziky, se kterou se zastaví i v té naší české zemi. Bude to 24. září v pražském klubu Sasazu, kde jim budou dělat společnost další dvě grupy. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme. Já se na vás budu těšit zase příště, takže do té doby se mějte fajn a roku zdar. Sex.

světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.